0: What? Tvoje rádio. Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska tu máme britskou kapelu Sophie and the Giants, která míchá indie pop s elektronickou svěžestí tak, že tě to prostě chytne za srdce i nohy zároveň. Jejich hudba je jako procházka po slunném parku. Lehká, příjemná a plná pozitivní energie. Sophie and the Giants umí vytvořit písničky, které zní jak malý zázrak. Nevtíravě, ale nezapomenutelně. A jestli hledáš něco, co ti rozáří den a zároveň tě nechá trochu přemýšlet, tohle je jasná volba. Tak zůstaň naladěnej, protože na metru

Olé, tady je tvoje metropole. Beverly Knight je britská zpěvačka s hlasem, co má sílu jako pořádný šálek kávy. Její hudba je plná emocí a energie, která tě hned dostane. Poslouchat Beverly je jako mít nejlepší kamarádku, která ti vždycky dodá sílu. Tak zůstaň naladěnej, protože další...

Tady je tvoje Metropole. Dneska to vezmeme stylově. Přichází Bruno Mars, pan showman, co by mohl zpívat seznam ingrediencí a i tak by to byl hit. Jeho hudba je jako taneční večírek v obýváku, kde se strop mění v diskokouli. Bruno mixuje funk, soul, pop a neuvěřitelné charisma. Každý jeho refrén je hit, každé vystoupení zážitek. Tak zůstaň s námi.

0: jede.
1: A přece jenom není úplně jednoduchý sehnat 17 tun trubek, aby tam byly za 3 týdny, jo, že vlastně. Vím, že to jsme tam byli, tak vlastně i nějaký pavilony zavřeli, že je mlátili ty dělníky, aby makali, jo, že vlastně to v Česku prostě, máme GDPR, máme tady milion papíru nekonečný, na nikoho se nic nestane, no, tam to bylo jako tvrdý, no. A v podstatě ono se to celý takhle dá zavřít do jednoho plechu. Takže málem to bylo tak, že jsem vlastně udělal diplomku a zbořil jsem školu, co by bylo pěkný. Já jsem byl na cizvěžním gymnáziu Hejčín, což bylo největší peklo, co jsem kdy mohl vymyslet. A to si pamatuju, jak byla celá katedra, třeba 15 těch profesorů tam bylo. A z ničeho tak stoupil děkan, tak jsem mě podíval, říkal, pane dostal, vy o dějinách nevíte absolutně, ale absolutně nic.

0: Hezkým přátelé, vítejte u další epizody podcastu Hana jede a se mnou je tu dnes umělec a sochař Jan Dostál. Honzo, ahoj, vítám tě u nás.
1: Ahoj, já tě taky vítám.
0: Právě teď probíhá v Dubaji světová výstava Expo, konkrétně od letošního října do konce března příštího roku a ty jsi autorem instalace na Českém pavilonu. Tak mi prosím prozrať, jak se dostane kluk z Olomouce k takové spolupráci.
1: To bylo docela zajímavé a takový úplně nenásilný, kdy jsem 2 roky zpátky dělal na jednom festivalu, Blíno se to jmenuje, prozvaný taková dost alternativní akce a hodně tam pracovali s umělcama, se sochařem a lidi tam měli instalace a mě v té době napadlo, že bych udělal přímo instalaci na místě, že bych to přímo vytvářel na místě a bylo by to takový coworkingový projekt, že prostě lidi z toho festiáku přes den by mohli pomáhat a prostě měli jsme tam asi 2 kilometry železných jeklů a tak jsme to prostě ohýbali a teď prostě kdo chtěl, tak prostě přišel, přidržel to, my jsme to svařovali. No a bylo taková jako dobrá akce, lidi se do toho, já vždycky tam někdo přišel, třeba hodinu pomáhal, pak zase odešel a tak jsem vystřelil za ty 3 dny třeba 40 lidí, což bylo docela jako zajímavé, že fakt jako hodně lidí tam přišlo. No a ještě jak to bylo takový alternativní, tak pak si tam v tom hráli děcka a běhali si v tom a bylo takové jako skruže, třeba od 2 metrů do 6 a ta socha měla třeba 18 metrů na 10, takže je docela jako rozsáhlá věc, co se povedla udělat. No a pak vlastně v sobotu večer mi to říkal ten majitel toho festivalu, že by se se mnou rád potkal jeden architekt, takže jako takový šikovnej. Jsme si nějak dali kontakt a ráno jsem vlastně byl ve stanu. Ještě jsem tam byl jako s přítelkyní novou, tak jsem vůbec nikam nechtěl a teď ten architekt mi asi 5x volal, ale já jsem furt nechtěl vyjít, jsem byl tak jako složitý. Ještě po párty a nakonec jsem se tak jako v 10 vylámal z toho stanu, došel jsem tam a teď tak sedíme na nějakých paletách rozpadlých na tom festivalu a on říká, ty já jsem vyhrál výběrko do Dubaje a strašně se mi líbí, co tady děláš a pojďme dělat něco spolu. A mě strašně moc lidí jako vždycky říkalo, jo, budem dělat sochy do Dubaje, že takové jako když někteří lidi jako žvaní, tak většinou si chytnou Dubaje. Takže už jsem si třeba asi o 6 spolupráci v Dubaji, ale už jsem na tom festiáku, jako, byl jsem taky v pohodě, tak jsem si to jako vyslechl, myslel jsem si o tom svý, jako, že to nedopadne. No a vlastně za 14 dní se podepisovala první smlouva na tu vnitřní fontánu 7 metrů, co jsem dělal. No a tak to bylo úplně úžasný, že vlastně já jsem to nezavrl na začátku, ještě to vzniklo jako na festiáku spontánně, že jim se líbilo to, co dělá, mně se líbilo ten jejich návrh a tak jsme vlastně na tom pracovali a zhruba 2 roky jsme tak jako ve spolupráci. Je zajímavý, že teďka hodně spolupracuju s architektama, jelikož je to zajímavá kooperace, že oni vlastně staví baráky, ale zase, když oni si vymyslí něco složitého, nějakou konstrukci, co je nějaká taková organická, nemá pravý úhly, je taková, jsem řekl, jako v chaosu, nebo jakože taková živá, tak jim se strašně špatně popisuje stavebním firmám, aby prostě to udělali podle nějakých výkresů, nebo oni prostě by museli každou trubku ohnout podle nějakého rádiusu. A že vlastně, když člověk nemá to estetické cítění a je tam jenom prostě firma, že to jako vyrobí přesně, jak je to na tom nákresu, tak pro ně je to hrozně složitý vlastně připravit podklady a pak stejně v realitě je to horší, protože vlastně ty nikdy nedodržíš ten přesný tvar, co oni vymodlují v tom počítači. Takže teď vlastně navazuju na to spojení, že oni mi tak jako zhruba popíšou to, co by chtěli, uděláme si nějaký modely, diskutujeme to, ale pak už vlastně nechávají dost velkou část na mě, jak to vlastně roste, kam to jako žije, kde se to ohýbá ty trubky, jo. A vlastně tady ta kooperace je skvělá, že vlastně oni nemusí dělat přímo prostě výkresy úplně na každou věc, nechají tam nějaký prostor a můžeme to ještě v průběhu vlastně té tvorby měnit a může být jako celý takový jako živý, což jim a i mně se hrozně líbí, no, takže teďka vlastně to je taková jako nová věc, třeba rok a půl, co teďka se tím bavím.
0: A v té Dubaji to bylo teda tak podobně, že jsi měl jenom nějaké hrubé zadání a potom si to mohlo přizpůsobit sobě?
1: No, tak v Dubaji ty vnitřky byly relativně na mě, nebo že jsme si nakreslili zhruba třeba, kde jsou ty exponáty, protože tam je taková vnitřní fontána, z které jde tak jako vlákna a jdou jako do těch výstavních hal a vždycky ty trubky končí u nějakého toho exponátu, že to funguje vlastně jako taková cévní soustava u člověka, tak je taková cévní soustava vlastně v tom pavilonu v Dubaji. A takže vlastně vždycky jsme něco měli, ale byla tam třeba 50% na tom, jak já si to nazohýbám, nebo jak já to propletu, jo. No a vlastně poslední, já jsem začínal jako, že budu tam dělat jenom tu fontánu a jim se vlastně líbilo, jak jsem s nimi jako spolupracoval i vlastně tomu českému zastoupení a tím pádem se furt jako nabalovali další a další věci, co se dělali, jako jsem dělal asi 5 věcí. No a poslední z nich bylo vlastně ta velká stínící struktura před pavilon s názvem Rak. No, kde bylo 9,5 kilometru trubek a bylo takové jako docela hurá akce. No a to bylo super, no, tam hodně jako pracoval s náma ještě statik, že vlastně to expo na všechno chtělo staticky jako papíry, aby to drželo a jak jsme si dělali nějaké drátiny, modely a vymýšleli jsme to, kde budou jaký trubky. Pak se vlastně celá ta struktura rozložila asi na 25 takových snopců, který jsme věděli vlastně, jak budou dlouhý, jak budou silný a kolik tam budou zhruba průměru různých trubek, aby jsme jednak věděli rozložení hmotnosti, jednak věděli, jestli nám vyjdou trubky a aby to nějak drželo, protože vlastně tam byly nejtlustší, tam byly 6 cm zhruba takové trubky a ty vlastně byly nosný, takže museli být relativně rozložený, jo? Pak ty 4 cm, 3 cm už se zase tak neřešili a ty 1,5 cm ty už jsem prostě tahal úplně, kde jsem já chtěl, nechtěl. No. A stejně prostě bylo zajímavé, že ta největší jako odsouhlasení té statiky bylo, že se tam dělala plošně nahoru a hýbal s tím, zaviděl prostě, kde se to hýbe a jak se to moc hýbe a různě se to jako provařoval a zpevňoval, jo? Že vlastně stejně tady u těch věcí to nejde všecko vymyslet prostě v počítači, jo? Že vlastně tam strašně moc věcí na té stavbě, co se mění, jak to má být, nemá být, k čemu se to kotví, nekotví. Takže musí být člověk hodně pružný a tak nějak jako s tím přímo jako být a žít jako v tom a přizpůsobovat se. No.
0: No, logicky vyvstává otázka, jak dlouho to vůbec trvalo všechno tohle to vytvořit a i třeba s těmi vnitřními instalacemi plus ten mrak, který je vlastně venku.
1: No, celý zhruba 2 roky jsme na tom teďka dělali a jinak vlastně mrak se celý udělal za nějakých 6 měsíců, což bylo docela jako hurá akce. S tím, že se objednal materiál tady v Česku, protože jsem nevěřil, že dodají vlastně správné trubky ve správném brusu a v tom množství v Dubaji, protože to bylo vlastně na dálku a ještě ty dodávky na tu stavbu s tím stavebním materiálem byly tak jako složitý. A přece jenom není úplně jednoduchý sehnat 17 tun trubek, aby tam byly za 3 týdny, jo, že vlastně... Jo, že jsou určitý jako sklady třeba nerezových trubek, jo, ale tohle je takový kvantum, že se to třeba objedná ve slévárně, až oni líjou ten rozměr té trubky, tak vlastně dají ty balíky bokem, jo, že už to vlastně lidi nedrží skladový, ale už se prostě čeká na slévárnu, až líjou ty dané specifikace. Takže to bylo loni vlastně před Vánocema úplně šílená akce a to moc děkuju vlastně Barcovi ve Fritku, co mi to vlastně zprostředkoval, že vlastně to celý pohlídal a fakt to tam bylo v ten den, když řekl, že tam bude, tak tam prostě přijel kamion s trubkama a byli všichni úplně špičkoví. No a my jsme pak měsíc a půl svařovali z 6 metrů na 12 metrový trubky, protože se tak úzký trubky nedělají v brusu ve 12 metrech, takže my jsme vždycky dali 2 trubky, zastrčili jakou trubku do trubky a uvařili to a vyčistili. A jsme dělali měsíc a půl, to byla šílená akce. A teď s těma 12 metrovýma trubkama manipulovat dovnitř, z haly ven, no. Pak jsme zjistili, že 12 metrový kontejner není na 12 metrovou trubku. Že on má nějakých třeba 11 metrů 85 cm, takže každá trubka se musela řezat o 15 cm. Mm-hmm. Úplně každá trubka, jich tam bylo fakt úplně hruza. No tak to byly takové jako věci zjišťující. A teď jsem třeba zjistil, že si je i 13 metrový kontejnery, to jsem ani nevěděl.
0: Tak to kdyby to věděl, tak jsi už 3 hodně práce.
1: Jo, třeba 4 dny práce, no. Ale tak to tak zjišťuje člověk postupně, no.
0: Člověk se učí, no, průběžně.
1: A pak jsme vlastně... V únoru letěli tam, ne, v lednu jsme letěli tam a 3 měsíce jsme přímo na místě tam jako tvořili. Z Česka jsme byli ve 3 a plus jsme tam měli 2 lokální pakistánský dělníci, kteří byli úplně skvělí, to bylo neskutečný. Vůbec neměli anglicky nic, ale úplně mi četli myšlenky, já jsem řekl vždycky, hej, tak protáhni takhle nějak tu trubku, a on takhle mezi 4 trubkama protáhl. A normálně to jsem měl na díle třeba 15 lidí a teď jsem vlastně mám jednoho člověka nastálo, jinak mám jako brigádníky a ten jeden je fakt jako dobrý, že už 2 roky spolu děláme, už jsme se hráti, ale jinak vlastně ti Pakistánci během týdne byli lepší než všichni, co kdy byli na dílně, i když tam byl třeba člověk rok, tak fakt prostě to bylo hrozně zajímavé, jak jsme se napojili prostě i bez toho jazyka a fakt to krásně celý fungovalo, no. A fakt makali, to bylo hustý, že vlastně v Česku ti dělníci to vůbec nic nedělá, jsou nasraní a to, a se ráno přišlo v 7 a třeba do 6 do večera se dělalo, oni odnosili třeba 3 tuny trubek, nebo prostě fakt jakože se nezastavili hustí borci.
0: Nechtěl jsi se vzít do Česka tady k tobě?
1: No, vymýšleli jsme to docela dlouho, protože vlastně tam bylo dost zajímavý vnímat, když člověk jde do Dubaje jen tak jako se podívat, tak člověk nevidí ty podmínky, v kterých žijou třeba ti dělníci nebo takhle. A v podstatě tam na naše mají 6 000. To posílají rodině a žijou tam prostě v takových barácích, poloslamech, většinou mají jednu postel, kterou šerujou, denní, noční směna. Teď na tom expu to docela hlídají, tak tam moc jako neumírají ty dělníci, ale jinak normálně umírají ti dělníci, oni to odváží, prostě úplně jako fakt jako hustý, no, jako těžká otročina, vůbec jsem nevěděl, že něco takového existuje, no. Vím, že co jsme tam byli, tak vlastně aj nějaký pavilony zavřeli, že je mlátili ty dělníky, aby makali, jo, že vlastně to v Česku prostě máme GDPR, máme tady milion papíru nekonečný, na nikoho se nic nestane, no, tam to bylo jako tvrdý, no. A že vlastně třeba ten jeden borec, ten Hadži, tak nám říkal, že už je tady 3 roky a že má dceru, která má 3,5 roku, takže on viděl 6 měsíců a teď bude 6 let v Dubaji vydělávat pro tu svou rodinu a přijde domů a té dceři bude 6,5 let. No.
0: To je masakr, že? Neuvidí vůbec.
1: Mm. A každý večer si volají a vlastně a my jsme tam měli třeba repráček a my jsme s náma zpívali, tančili, víš, že fakt je, že žijou v hrozných podmínkách, v úplným pekle a furt jsou dobří a mají prostě dobrý srdce, jsou happy, víš, a celý to funguje. To bylo strašně zajímavé jako vnímat náladu na stavbě tady v Česku, kde máme úplně všecko, nekonečno peněz, jo, nedělá se moc rukama, všecko dělají ty bagry a takhle a prostě pak v tom Dubaji, no, zajímavý. Jako zajímavý porovnání. Jak si tady všichni na všechno stěžují, tak v Dubaji to bylo úplně naopak, no.
0: My jsme měli s tebou vyzkoušet stavět pavilon na Expo. Ještě prosím tě mi prozrať, kolik to zhruba všechno vážilo třeba ten mrak? Ty jsi zmínila, kolik kilometrů trubek to bylo?
1: Mrak měl 17 tun, no. A pro představu vlastně ty trubky přijeli úplně rovný do Dubaje, teda navařený na tu délku, to jsme potřebovali a veškerý ohýbání se tvořilo přímo vlastně na místě. Takže kdybych sehnal, nebo když se viděl dopředu, tak by asi šlo sehnat jako ty trubky v těch délkách, co jsem potřeboval, takže vlastně se to celý dělalo až přímo na místě, no, což je docela unikátní. Na rozdíl od jiných soch, co jsem vlastně dělal, tak aby se rozšroubovali, naložili na návěs a přejelo to a teď vlastně zjišťuju, že daleko jednodušší a nepřevážet sochu, ale převíst celou dílnu, takže jsem si koupil lodní kontejner. To bylo dobrý. Před 2 rokama jsme začínali a říkám, tak seženu si nějakou takovou bednu 1 na 2 metry, tam si naskládám ten vercajk a ta pojede do Dubaje. Po roce říká, tak bedna bude větší trošku a po roce a půl jsem byl na 6-metrový lodní kontejner a skoro jsme tam nenarvali ty věci. Prostě úplně postruplné. To bylo zajímavé, to bylo člověk nemá představu, no, kolik čeho jak bude potřebovat. No.
0: Tak to nářadí je hodně, asi předpokládám, tam byly nějaký stroje.
1: Jo, svářečky, ohýbačky, prostě světla, no, a všechno bylo skoro dublované, když se tam něco jako pokazí, že oni tam nemají tolik těch výrobců, no, tak to bylo nejhorší balení, co nesnáším balení normálně, kam na dovolenou nebo takhle, a tohle bylo úplný peklo, no, co se prostě tam vytvářelo, nevytvářelo, teď abys na něco nezapomněl, protože tam všechno jede měsíc s tou lodí, takže ty měsíc dopředu musíš přesně vědět, co chceš, nebo ti to jako někdo pošle letadlem, ale je to už pak hodně náročný. No a všecko nám vydrželo, kromě jednoho stroje, to bylo zajímavé. Jeden stroj nám vlastně doletěl borec s tím, jako letadlem, přímo jako příruční zavázadlo, jinak všecko prostě vydrželo v tom písku, v tom vedru a furt to drželo, to bylo pěkný, no, moc.
0: Když zmiňuješ vedro a písek, tak jak se vůbec pracovalo tady v těch podmínkách? Určitě to bylo jiný než v České republice.
1: Jo, no, je tam fakt teplo, no. To je fakt zajímavý. Že si člověk nedokáže představit taky vedro, no, že? Když jsme tam byli ten únor, duben, tak to bylo třeba 32 až 38, ale to je, jak tady, když je 30, tak tam, když je 30, tak je to jak tady 40, jo, že prostě tam zajímavé, že se jmenuje mrak a třeba v Dubaji nejsou mraky. Prostě já jsem třeba, když jsem to počítal, tak jsem řešil, kolik dní bude pršet, jak to bude, nebude. A vlastně za ty 3 měsíce tam byl třeba půl hodiny mrak.
2: Prostě tam v 7 ráno vyleze slunko a pálí celý den prostě bez mraku, až zaleze. A další den zase vyleze ta žlutá pekelná věc a zas prostě pálí celý den. To je prostě... Na to si zvykneš, no. To je zajímavé.
0: Já to musím říct, taky znám zkušenost z Dubaje, kdy my jsme tam teda letěli taky tenkrát v létě, protože byly levné letenky, že jo, pak mi došlo proč. A přesně jak říkáš, no, bylo celý den jako horko a mám pocit, že když jsme jednou šli kolem nějakého domu, tak tam byl takový venkovní teploměr, a když na něj pálilo to sluníčko, tak tam bylo buď 55 nebo 60 stupňů na sluníčku. No. Takže to bylo fakt jako takový, že ještě vlastně jsou ty prostory vnitřní klimatizovaný, tak přecházíš mezi horkem a jako normální má, není to úplně jednoduchý, no.
2: No a vím, že to bylo pro nás jako hraniční, protože ještě tam bylo hrozný problémy s bezpečákama, takže třeba v Česku se vaří prostě v triku s dlouhým rukávem, aby si nespadl kůži, ale víš, že prostě nepotřebuješ ty kožený kamaše, jak prostě když děláš nějaký prostě šílený svařování, někde mostní konstrukce. A tam nás furt drbali, takže my jsme museli mít ty kožený věci, prostě navlečení a teď ty jsi byl prostě na tom přímým slunku v 10 metrech na plošině, tam nefoukalo nic. Takže to jsme si dali teda pořádně, no.
0: To jsme se zhubnout, ne? I docela tam vypotit.
2: Jo, jo. A bylo zajímavé, že no, že člověk pije a furt nějak se snaží držet, no a vždycky prostě se mu třeba zatočí hlava, že už prostě nemůže, tak se chytne a zase jako se nějak to jako rozdychá a jede dál, no.
0: No. Já teda, že bych se ještě chtěl chlubit, ale souvisí to s tím tématem. Já jsem byl na Expo v Miláně 2015. Mm-hmm. Sledoval jsi třeba tenkrát už jako tu výstavu, nebo vybaví se ti ten český pavilon, jak byl tenkrát vlastně?
2: No, zpětně jsem se na to díval, ale vlastně nevnímal jsem to vůbec, no. Slyšel jsem jako expo, že se to dělá, že to světová výstava, ale vůbec jsem se na to nedíval a to až teďka vlastně zpětně, až jsem dostal vlastně tu první zakázku, tak se to postupně, jsem si to oživil, co se kde dělalo, nedělalo, jaká historie expo. No, ale bylo strašně zajímavý. No, že když jsem byl prostě malý capar, nevím, 10 let, tak jsem se podíval na Discovery a tam byli jaký ti architekti, co staví ty mrakodrapy a takhle a vždycky mě to úplně hrozně fascinovalo, co ti lidi dokážou udělat, nedokážou. No a teď je pěkný, že jsem vlastně dělal část pavilonu a o 2 pavilony vedle jsou tady ti architekti, co jsem se díval na Discovery, když jsem byl malý, víš, a vlastně tam úplně taková ta světová špička vůbec toho, co se dá udělat, no a ty jsi část toho, což je úplně úžasný jako pocit, že tam ani nejde jako mě o tu reklamu, ale spíš, že jsem se dostal vlastně do takové společnosti lidí, co fakt dokážou udělat věci, no.
0: A považuješ tu tvoji, nebo to tvoje dílo, tu účast na tom expu jako za dosud takový nějaký největší prozatímní úspěch?
2: Jo, asi jo. Asi jako takhle jako viditelnosti, jo. Tam bylo zajímavé, že vlastně jsem u toho nebyl úplně u zrodu, takže já už jsem za stolik nemohl dělat jako s tím tvarem, že vlastně to ta soutěž se vyhrála s nějakým tvarem, my jsme to jako ještě upravovali o nějaký jako část, ale nemohl jsem to tvořit úplně od nuly, což teďka vlastně s těma architektama, kterýma jsme to dělali, jsme vymýšlíme nějaký třeba další projekt, kterým jsme vlastně od začátku jako to tvarovali a bylo to vlastně fakt o té spolupráci a vymyslet ten tvar, aby to fungovalo, žilo. Jo, takže já jsem hrozně rád z těch podhledů nebo z těch věcí, jako z těch detailů, jak jsou udělaný, ten celkový tvar bych udělal třeba trošku jinak, ale už to vlastně s těma regulacema a se směrnicema prostě nešlo, i když aj ti architekti to chtěli posunout, tak tam bylo jako taky okleštěný. Ale no, určitě to byl největší úspěch a hlavně mi přijde úžasný ta myšlenka, že vlastně ta struktura je venku, potom trubkama přeleze přes fasádu do té fontány dovnitř a z té fontány to leze vlastně do těch výstavních síní. Takže já nevím, jestli jsem někdy vůbec viděl, že by vlastně socha tak rostla jako přes fasádu domu dovnitř a pak se rozrůstala v tom pavilonu, že zase tady ta myšlenka, pak ještě skybar na střeše toho pavilonu a zase ten skybar je napojený na ten mrak, takže vlastně je to celý tak jako prorostlý a žije to těma trubkama, no.
0: No, já když jsem zmiňoval to expo v tom Miláně 2015, tak tam právě ten český pavilon získal hodně jako superlativ i možná dokonce nějaké ocenění, protože tam byl vlastně bazének, bylo tam to auto napůl s tím ptákem. Tak máš třeba nějakou zpětnou vazbu, jak si vedl právě český pavilon teďka na expo v Dubaji?
2: To vůbec nevím, protože zatím je to, myslím, 14 dní otevřený. Takže, a já jsem tam ani zatím nebyl na otvíračce, že tam poletím zhruba za měsíc. Abych si tam mohl pokecat s těma lidma, s kterými jsme to tvořili a ještě pojedem s architektama, že teďka je tam hrozný nátřesk lidí a že je to zbytečný tam jet. že se nám ani vlastně lidi, co to řeší to expo, nemůžou moc věnovat, že prostě teď tam mají ty vládní návštěvy a tady ty věci, no. Ale už volali asi třikrát, že vlastně Mrak se hrozně líbí a už začínáme vymýšlet nějaké jako spolupráce, že by se dělalo někde něco jiného a postupně se to tak bylo super, kdyby vznikl ještě nějaký jeden, nebo že bychom jako vlastně tady tím započali nějakou tady éru tady takových jako jo, organických struktur, buď se spojením baráku, bez spojení baráku, no zajímavý, no.
0: A ty jsi třeba, nevím, jestli jsi měl prostor projít si třeba celý ten areál a podívat se, jaké další pavilony tam jsou, ale chtěl jsem se tady, jestli tě třeba inspiroval i některý z dalších pavilonů, nebo jsi říkal, tyjo, tak tohle je taky super návrh a líbí se mi to.
2: Jo, tak tam jsou úplný střely, jakože věci, to člověk jasné, co se dá udělat. Třeba Holanděni mají skvělej pavilon, celý rezavej. A nevím, jestli víš, jak se zatloukají takový to pažení do řek. Jo. Takový jako vlnkový plechy, tak se to zabuší třeba 20 metrů do země. Tak oni z toho udělali jako fasádu. Takže vlastně to není vůbec zabouchaný do země, ale je to prostě taková vlnkovaná, celá taková industriální, šílená stavba, jdeš tam po takým bílým štěrku do podzemí a tam vlastně to procházíš celý. A je to fakt jako mega krásně udělaný, no. Tak Holanděni teda u mě velký plus, no. A pak Calatrava tam dělal přímo ten dubajský pavilon a ten, to je takový nějaký hmyz a ještě to tak jako otvírá, zavírá se, ale ty otvírací krovky mají třeba nevím, 100 metrů na 20 nebo prostě úplně gigantický, zase klasický dubajská akce, čím větší, tím lepší. No limit, no. Takže to je drsný, no. Co tam dokážou udělat?
0: No, jednoznačně to, proč jsi vůbec byl osloven tady na takovou velkou akci, tak to souvisí s tvým stylem, který si troufám tvrdit nebo označit jako jedinečný. Tak jak ty sám bys ho třeba definoval?
2: No, já tě ještě možná pozastavím. Já si myslím, že to není ani jako jedinečným stylem, že spíš jsem hodně mladý a dokážu řešit dost složitý výrobně věci a veliký. Což vlastně ty lidi zjišťujou, že třeba tady s tím expem, tak vlastně to měla nějaká stavební firma, měla se to teda dělat z laminátu, já jsem říkal celou dobu, že to nepůjde z toho laminátu, nakonec to fakt nešlo z toho laminátu a ještě to nebylo, jako kdo by to udělal, jo. Že vlastně já se pouštím tak docela střemhlav a vždycky to nějak tak jako vybalancujem a povede se to dodělat a všichni jsou jako spokojení, ale že vlastně ta schopnost vlastně řešit v tom měřítku a tvořit prostě přímo na místě relativně intuitivně, to si myslím, že je docela nevídaný, no. Nebo že jsem měl třeba kurátora z Prahy na dílně a teda tam stál u stvůry, což není zas tak ještě obrovská věc oproti tomu, co se teď jako vytvořila třeba ta smicece před BOVčky nebo tak, a to je třeba jednou tak vysoký ještě. A ten vlastně říkal, že třeba v Evropě jsou třeba 3 sochaři, co dokáže udělat tak velkou věc, což je strašně málo, a říká, že nikdo to nedělá jako vlastníma rukama. Že vlastně oni odevzdají 2-metrový model, tady to nějaké svářecí firmě a ona jim to prostě přesně udělá 10-metrový. Ale že vlastně nejsou lidi, co by tvořili tak velký sochy přímo pod dohledem vlastně toho autora. Ale já mám hrozně rád ten dohled, že vlastně to nějak roste a teď já to můžu kdykoliv změnit. To je úplně úžasná svoboda. Víš, že vlastně já nemám žádný výkresy nebo něco. Mám třeba model a podle toho nějak jako jede, ale prostě když chci, tak si to můžu změnit. To je úplně úžasné. Protože ty jak vlastně jsi do toho ponořený a teď vlastně hledáš ten tvar a vlastně co by to mělo jako vyjadřovat ta socha, tak ta možnost, že ty to můžeš jako v průběhu třeba po 6 měsících, co na tom děláš, dennodenně změnit, tak je úplně úžasný. A myslím, že tady posouvá vlastně hodně tu tvorbu. No.
0: Tak určitě. Jednak je to samozřejmě autorský, ale když se na tom ty podílíš, tak věřím, že i ty z toho máš potom lepší pocit, že jo, když to potom někde je, ať už u někoho soukromého, nebo samozřejmě ve veřejném prostoru, a o tom se určitě ještě taky budeme bavit. A ty jsi nám donesl vlastně ukázat sem k nám do studia tvůj model, tak klidně ti poprosím, jestli bys ho dal takhle na stůl, ať i diváci se můžou podívat a trošku nám to okomentovat. Možná tohle je ukázka trošku typického tvého stylu.
2: Jo, já mám takových několik cest, co si tak jako hledám a postupně s ním má jako pokračuju procesuálně, kam mě to jako navede vlastně ten materiál, kam až se s tím dá jít do krajnosti. Baví mě pracovat hodně s lehkostí, vzdušností A toto je vlastně z těch sérií rotovaných věcí mojich. A v podstatě ono se to celé takhle dá zavřít do jednoho plechu. Takže v podstatě to funguje taková nějaká ta vánoční ozdoba, co se rozstříhá z papíru a takhle se rozrotuje a ono to udělá ten tvar. No akorát vlastně je to z nerezu a je to trošku promyšlenější. Musel se najít speciální stroj, co dokáže tak najemno nařezat, pak se to různě kartáčuje, čistí. A vlastně tady ty rotované věci jsem objevil zhruba před rokem, kdy vlastně jsem se potkal s jedním pánem, co tady má firmu na pálení do železa a chtěl se mnou spolupracovat, že má vlastně ty stroje a takhle a já jsem říkal, tak super, udělejme vlastně kružnici a po 2 centimetrech menší a menší a menší a menší kružnici. A on říká, že to prostě nejde. Že ten stroj musí mít to a furt všechno nejde. To je vždycky strašně zajímavé, že já někam přijdu a najednou všechno nejde. Jo, že vlastně já nad tím uvažuji tak odlišně, že vlastně ti lidi, ty, co 20 let pálí prostě do železa, tak říkal, no, že uděláme jednu to lamelu z jednoho plechu a druhou z druhého plechu. A říkám, mi se líbí, jako, že je to vlastně ekologicky, že vlastně z toho jednoho plechu se tvoří všechno, ne? Že prostě jeden plech se na půlku rozdrží, druhý na půlku a ty dvě půlky se vyhodí. To vůbec nedává smysl. A on, že furt, že to nejde. Tak jsem přijel na ateliér a vzal jsem si takovou ruční řezačku a vlastně vyřezal jsem si ty skruže. A svařil jsem si to a poslal jsem mu fotku. Mm-hmm. Že vlastně to jde. Za 2 hodiny na to jsme se bavili. No a pak už jsme se začali bavit, že by to nějak šlo a nakonec to bylo jako složitý, tak jsme to nedělali a našel jsem vlastně ve Fritku tady lidi, co jsou úplně úžasní a tak nějak vždycky mě i vyslechnou, že přijdu s nějakou vždycky šílenou myšlenkou. Teď jsme třeba dělali obrazy tím, že vlastně jsem si vzal plát plechu 3 mm tlustý a tak jsem ho různě lisoval a dělal jsem tam takový jako origami na něm. Tak jsme to vlastně dodělali a ten bodec to se mnou dělal a fakt jsme se zamakali, že ten plech měl třeba 50 kg. Mm. Tak říká, no a co teď s tím, teď to můžeš vyhodit, to je úplně ničemu. Ti to můžu přejet zdvižko a třeba ti to narovnám. A říkám, chlapi, to je úplně skvělý, já jsem strašně rád za to, co za to je. A to bylo vystavené v galerii a všichni to byli úplně nadšení, že vlastně zajímavý ten rozdíl té zasvěcené umělecké komunity a vlastně ti vlastně lidi, co dělají tady v těch strojařských firmách, že vlastně nemají to cítění a pak se jim kolikrát nechcou dělat tady ty věci, ale už vlastně je to o tom, že člověk s nima umí nějak komunikovat. No.
0: Ještě takhle s dovolením natočím, protože ono skutečně v tom 3Dčku to působí moc hezky. Ale když jsi mluvil o tom, že vlastně kdyby to bylo z těch dvou částí, tak jak ti navrhoval tam ten pán, tak vlastně by to nebylo celiství, tak tady můžeme vidět, že ten spoj krásně to vychází z toho jednoho celku.
2: Jo, no, vlastně prvotní vznikaly tak, že byla každá ta lamela nařezaná samotná, já jsem to pak skládal a svařoval. A to bylo třeba na výstavě v Itálii a tam hodně lidí se bylo dotýkalo na tom, že ten svár je tam odporný a já úplně říkám, no ale jak to mám udělat bez toho sváru? A že vlastně jsme, a pak jsem zrešil té firmy a takhle. A pak nás napadlo vlastně úplně jednoduché řešení, že jenom vynecháme ten řez a že se to vlastně to vynechaný bude držet jako ten svár, že se vlastně ten plech nenaperformuje a že se to ohne vlastně vedle toho. Napřed byli dva a pak se udělal vlastně jenom jeden a teď už to můžu rotovat ještě v druhé ose. No a je zajímavé, že vlastně tak složitá 3D věc vznikne z 2D materiálu, že vlastně z jednoho plátu plechu vznikne taková šíleně složitá věc a ještě to má nějaký řád a vlastně to rotuje po té spirále, což je úplně úžasný pro mě, jako na to dívat. Zrovna tady z toho pohledu by to mělo jít vidět, že to vlastně se takovou střídá to vnitřní a vnější vlastně to vypoulení, no.
0: Mm-hmm. Jo, jo. My pak určitě dáme ještě do videa nějakou fotku, vyloženě to vyfotím jako detail, takže dáme tam, ať je vidět skutečně všechno. Perfektní. Tak tohle je jeden z těch stylů, on určitě není jediný, že jo, takže určitě tě ještě nechám dopovědět do těch ostatních.
2: No a ještě k tomu bych řekl, to vlastně Fénix socha a bude teďka vznikat v 5 metrech, jo, že vlastně toto bude 5 metrů, takže člověk bude třeba zhruba takhle vysoký, no. Takže to je jako můj projekt, co třeba za takových, řekl bych, že 5 měsíců broušení na tom bude, aby to takhle vypadalo a pak se to bude nějakou dobu svařovat. Takže příští rok na léto by něco mohlo asi být už.
0: Máš i místo, kam by to mohlo jít, nebo zatím je to otevřené?
2: Ne, tak ono je důležité dělat vlastně projekty jak zakázky, ale tak i volnou tvorbu. Takže vlastně ta volná tvorba je přímo tady tohle moje. A tam je horší, že člověk financuje ty materiály ze svýho, nemá na to kupce a nemá na to ani místo. Ale vzhledem k tomu, že už to nějakou dobu dělám, tak vždycky jsou festivaly, takže nejspíš to půjde asi do Českých Budějovic přes léto výstavit.
0: Jasně.
3: Jasně.
2: Ono to bude putovat nějakou dobu a pak si to třeba někdo koupí nebo nekoupí, no uvidíme. Ale mám zatím docela dobré jako štěstí, že vlastně ode mě ty, mi to mizí pod rukama. Já třeba letos skoro nemám co vystavovat, takže musím vytvořit nějaký sochy, no.
0: Je otázka, jestli to vlastně dobře nebo špatně, že jo? Proto
2: ne, je to skvělý, že se mu vlastně vrací a může dělat tím zatím jako složitější materiálové věci, ale no je to prostě, furt je člověk v jednom kole, no.
0: Já se tam máš třeba nějakou věc nebo sochu, která je vyloženě jako neprodejná, že prostě si ji chceš nechat nebo chceš, aby si měl ty jenom, nebo si byla tam, kde ji třeba zapůjčíš nebo tak.
2: Myslím si, že ne. Jakože mám nějaké věci ráda, ale to jsou spíš nějaké jako detailní, ale prostě pro toho umělce je skvělý, když se to prodám a to místo. Mm-hmm. Co já s tím budu dělat někde v hale, že se na to bude prášit, no. To je vlastně... Samozřejmě, když jsou nějaký, jakože někomu něco dám, tak už vlastně se to jako nedá vzít zpátky, jo, nebo takhle, že třeba doma máme nějaké věci, co máme rádi, jo, ale prostě takové ty velké věci, tak já jsem rád, že to jde pryč, že se může udělat další. A vždycky, já s tím pracuju hodně jako procesuálně, jo, že vlastně tohle si myslím, že je skoro nemožný, že si jen tak řeknu, a teď si vypálím tady takovou prostě organickou věc, ale třeba tohle je 20. verze tady té rotované věci, jo, že vlastně uděláš jednu se svárama, uděláš pátou bez sváru, jo, 10. má jiný tvar, jo, a že vlastně každou tou další iterací nebo jako tou evolucí té sochy vlastně se to zlepšuje, zpřesňuje a oživuje, takže já jsem rád, že na každé té verzi si vlastně něco vyzkoušíš, něco zjistíš a můžeš vlastně ty znalosti předat do té další a udělat tu další lepší. Takže tím, že vlastně ty tu sochu opustíš a děláš další, tak už máš zase nějaký další znalosti a můžeš to dělat trošku jinak.
0: Jasně. Jo, určitě, můžeme to
3: shodnout. No.
2: A k těm stylům? Asi ne?
0: Určitě, určitě, můžeš to povědět.
2: Takže toto byly rotované věci, potom třeba v parku na Flóře je ten vlastně tím, čím jsem začínal, že jsem si pálil sám ručně takový trojúhelníčky, čtyřúhelníčky a vlastně já je potom tak stavím do různých takových geometrických tvarů a svařuje k sobě. Je to taková, vlastně třeba ta stvůra je hodně podobná nějaké grafice na papíře, akorát je to vlastně kovový a velký. A jak se tam vlastně mění ten přítlak třeba té kresby na tom papíře, tak se tady mění různě ty ohyby na té soše. Takže to je taková jako grafická socha, ještě vlastně jak je nastříkaná tou barvou, tak tam není tak jako řvavej ten materiál, když by to bylo třeba rezavý, jak ten můj roundy třeba, co mám, takže tam je to ještě potlačený ten materiál, tak jako příjemně, že člověk vnímá daleko víc ten tvar. Takže to byla jako tendence, když jsem z toho dělal různý zvířata, nevím, hyeny, nosorožce, vlastně tady z těch jako segmentů jsem svařoval prostě složitý věci. Teď bych chtěl dělat 10metrovýho žraloka svítícího, takže tak jako v plánu. Už jsou nachystané i dílky, akorát teďka vůbec není čas něco takového dělat, takže až třeba trošku opadnou zakázky, což nevím, kdy se stane, tak bychom se mohli pustit do žraloka. Takže je zajímavý a i třeba, že z těch dílků jsem od stvůry vlastně nic nedělal, takže třeba 2,5 roku, 3 už se prostě to nedělalo, ale teď se zase zpátky chci vrátit a zase třeba objevím něco nového nebo nějak jinak s ním pracovat. Takže

0: si systém na odjištění toho a třikrát letěl z 50 metrů na beton. A já jsem vlastně tvořil tu sochu tím, jak vlastně dopadala na různý úhly a tak se mačkala prostě na zemi. Takže to je taková ta moje jako deformační ocelová věc. Teď mě v pátek napadla skvělá věc, že bych chtěl udělat kvádr, prostě takovou krychli a protilehlý rohy, tam dát dovnitř nějaký šílený naviják, vůbec nevím co, ale že bych to prostě natáhl dovnitř, ono by si ty dva rohy tak namačkali prostě k sobě, tak by to spláclo jak nějaký donut třeba. Ale to je teďka, nad tím budu třeba dva měsíce přemýšlet, jak mi vezde to udělaný, aby se to nerozervalo a co a jak a proč, ale prostě vlastně krychle, co by se tak jako pomačkala, jako dovnitř se natáhla. Tak to je taková vize třeba tady v tomhle zase, takže já mám takové různé věci rozdělané a tak si nad tím přemýšlím, až vlastně přijde čas a i to dokážu jako domyslet, aby to vůbec bylo udělatelné, protože dost často prostě fakt některé věci už nejde udělat. To je zajímavé, že prostě něco už nejde. Jo, takže vlastně nějaké ty limity jsou v tom materiálu, takže ty musíš furt balancovat tak, aby to nějak šlo. No a poslední, co je, tak je vlastně třeba to expo a to jsou vlastně profily buď trubky nebo jekly. Mám na to takový speciální stroj, kde si nastavím rádius a ono mi to dělá prostě kružnice, elipsy a já si je můžu tak vlastně zatáčet, jak já potřebuju. No. Takže to je taková asi čtvrtá cesta, kterou jdu. No.
1: Ještě když jsi mluvil o těch limitech, tak měl jsi někdy nějaký nápad, který třeba prostě technicky nešel zrealizovat nebo něco, co jsi chtěl, ale bohužel to prostě nevyšlo.
0: No, bylo zajímavé, že když jsem dělal ty stély, které se takhle jako rotovaly, ty nerezové, tak když jsem to dělal 4 metry na metr z milimetrového plechu, tak to bylo relativně v pohodě. A pak jsem dělal interiérovi, co měli 15 na 15 cm, ale už neměli milimetrovou stěnu, ale měli 3 milimetrovou stěnu. A to bylo neskutečné, okolik tam vzniklo jako větší síla, co se muselo do té rotace dát. To bylo úplně nepopsatelné, to bylo strašně zajímavé. A vím, že ta věc měla třeba 80 kilo a třikrát kolem mě proletěla prostě, že se tam škubl nějaký svár a prostě jak to bylo napružené tím jeřábu, tak to jako vyletělo. Tak jsem vlastně, ale nakonec se to nějak vymyslelo, no, ale třeba rozerval jsem takový jekl přitom. Jo, že jsem vlastně rozerval skoro stejně velký jekl, než to jsem točil prostě na tu páku šílenou, no. Tak to bylo hodně hraniční, no, už bych to asi ani nechtěl dělat. No, a diplomka byla zajímavá. Já jsem kdysi ve firmě seděl, asi všichni znají Tahokov, to je taková mřížkovaná, perforovaný plech, a mě nakládali kamion železa, já jsem seděl a byl tam takový větší Tahokov. Říkám, wow, to možná jde udělat tak, že bych si nařezal plech a takhle bych ho natáhl s dvižkou. No a končilo to tak, že jsem natahoval takhle vysokou traverzu mostní a z 60 cm jsem to natáhl na 2,5 metru a to jsem měl vlastně diplomku. A jsem tak jako roztahoval mezi dvouma stěnama ve škole v ateliéru přímo. Tak to byla dobrá divočina. A to tehdy statik mi říkal, že ať tam nedám víc než tunu, že ten boční tah těch stěn je strašně silný. A já jsem to původně chtěl vlastně jenom takhle jako zavěsit nebo položit, jakože už je to dělaný, protože jsem to tehdy tahal jeřábem, protože jsem se bál, prostě není dobrý být vedle, no, tam se tehdy tahalo 6,5 tuny podle váhy, což je jako fakt velká síla, tak být vedle toho, když mě to jako nějak praskne nebo něco.
1: To nechci, no.
0: A tehdy jsem řešil vlastně s mým učitelem Gabrielem na výšce, jako jak to nainstaloval. On říkal, no tak ale to musíš udělat tak, aby to vypadalo, že to jde udělat. A říkám, tak paráda, ale to prostě musím do zdi narvat 40 cm šroubí skrz na skrz a dát jednu plotnu kovou ze zadu to. Říkal, tak to udělej. A říkám, to nikomu nebude vadit, ne? Pak jsem vzal takový vrták, provrtal jsem tak stěnu skrz, dal jsem ty plotny všecko a byly tam 4-3 tunový hubcuky, takže jsem byl nějakých 12 tun, co to dokázalo tahat a teď fakt bylo všecko předimenzované tak, a že vlastně první, co by jeblo, tak vlastně by jebla ta stěna, což bylo jako neskutečné. A teď jsem držil se statikem a takhle a teď jsem to tak nainstaloval a teď jsem to jako nastrunil, aby když fakt se to člověk dotkl, aby to bylo jako fakt napružený, myslel jsem, že třeba tak tuna tam zhruba byla. A ty jsem tak obhajoval a ty tam byli profesoři, docenti a třeba 20 učitelů prostě na těch diplomkách a ty jsme tak chodili a oni chodili opět, jo, to je paráda a tohle a všichni byli z toho nadšení. Když vlastně vždycky to neměl tak jednoduché, tak tohle se docela povedlo. A pak byl to zajímavý moment, že se mi kdo si zeptal, jestli to jako bylo dělaný celý tady. A říkám, ne, že jsme tahali řábem, že prostě se říká bezpečnosti, to není dobrý tady dělat. A teď vlastně najednou všichni a opět šla si ta energie, jak najednou celá úplně spadla prostě na nic a teď vlastně se nevěděl, co se má dělat, nebo prostě jak. A říkám, tak já to klidně můžu tady natáhnout do kousek ještě.

0: dělejte, tak dělejte.
1: No a teď já jsem takový trošku s tím školním systémem nejsem jako spokojený a říkám, tak jí to mě zboří, tak to prostě natáhnem. No a teď jsme tahali a ty bylo zajímavé, to dělá úplně hrozný zvuky, tak se ti lidi tak jako rozestoupili od toho a to bylo fakt zajímavé to napětí. A pak jsem dělal rozhovor pro noviny a vím, že vlastně v jednom místě to prasklo, jakože to rozletělo, takže tam muselo být víc než těch 6 tun, no, co jsme tahali tím jeřábem. Takže málem to bylo tak, že jsem vlastně udělal diplomku a zbořil jsem školu, co by bylo pěkný.
2: Ty jsi tady zmiňoval vlastně Michala Gabriela a měl bych ještě doplnit druhé jméno, které už jsem taky zaznamenal, že jsi zmiňoval, že tě hodně ovlivnilo v tvojí umělecké dráze a to byl Richard Finger.
1: Jo. Jo, Richard Finger byl úžasný, protože já jsem vlastně na Gimplu, já jsem byl na cizvěřeckém gymnáziu Hejčín, což bylo největší peklo, co jsem kdy mohl vymyslet. A tam nám mají zrušili výtvarku, že vlastně to není jako dobrý předmět, a že je to zbytečný pro nás, že se radši budeme učit ty jazyky, tak jsem dostal hrozně nadšený. A v té době jsem to nějak trošku nezvládal, tu školu, tak jsem docela i chlastal. Takže nějak ta tvůrčí volna úplně ode mě odešla v té pubertě a já jsem když si chodil do keramiky, pak jsem mi přestal chodit do té keramiky, takže to ve mě tak trošku jako zhaslo a pak vlastně mamina známa říkala, že zná prostě Richarda Fingera, který je skvělý a dělá různý kameny, sochy a že by se mi určitě hrozně líbil na té dílně. A teď já jsem tam přišel a úplně jsem byl nadšený z toho a on mi tehdy tam popsal. Já jsem chodil do keramiky a ta keramika je taková prostě dost nešťastná v tom, že člověk musí řešit, aby se to vypálilo, aby to mělo nějakou tloušku, aby se to uneslo, nezhroutilo a tohle. A že vlastně tam vůbec člověk zase tak neřeší ten tvar té věci, co modeluje, ale spíš, aby to obstálo ty procesy následně, aby se to vypálilo, šlo to na glazovat, vypálilo se znovu a všechno to nějak tak fungovalo. A mě to hrozně nebavilo vlastně tady ten následný proces. A on mi popsal, jak prostě si svařím kříž a ty na to prostě bouchám tu hlínu a vůbec neřeším, jestli to bude vypalovat nebo ne. A pak se to vlastně přenáší přes slepou formu, že se na to nahází sádra, udělá si sádrovej odlitek. No a tady vlastně tam byla úplná svoboda, že vlastně jsem vůbec nemusel řešit, jak je to tlustý, jestli to bude držet, nebude držet. A prostě jsem tak jako modeloval a to bylo úplně úžasné. A vlastně mi to popsal, já jsem si to docela dobře zapamatoval, ještě mi poslal nějaké odkazy a od té doby vlastně se to ve mně úplně brutálně probudilo. To bylo, myslím, že ve třeťáku na podzim a pak jsem vlastně rok v kuse odlíval různý hlavy, končilo to, že jsem v paneláku odlíval životní postavu, to bylo hustý. Třeba 250 kg hlíny a tady má životní postava, nahazovali jsme v sádru, svařovali jsme v paneláku. To si v té době hodně mama se mnou zažila. No a pak jsem vlastně na poprvé povedlo dostat ke Gabrielovi, no, což bylo úžasné. Že tam se moc lidí nehlásí jako takhle z Gimplu třeba. No. Že většinou lidí chodí z Umprumek nebo takhle. A dost často se ještě vlastně na to hlásí třeba 5x, 6x na tu školu a oni vlastně postupně vyhazujou a ještě si libujou v tom, že vlastně ten člověk se zlepšuje během těch let. No. No a Gabriel ve mě viděl strašně moc energie a věcí, co jsem dokázal vlastně udělat, aniž bych měl tu střední školu za sebou a měl jsem docela jako pestrý to portfolio, tak aniž říkal mi, že v té době se mi moc nelíbilo to, co dělám, ale že se mu hrozně líbila ta energie, s kterou to dělám, že to je strašně jako důležitý, takže vlastně mě proto vzal, no. A bylo dobrý to přijímací řízení, to vlastně jsem měl na architektuře a to bylo vždycky bezskvělý, já jsem 30 bodů z 30, vždycky jsem se nějak ukecal a pak vlastně jsem přišel na tu sochařinu, to jsem si vytal nějaký číslo, mi ukázali 3 reprodukce z dějin a měl jsem o tom půl hodiny mluvit, nevěděl jsem ani o jedné nic. Na jedné jsem přečetl podpis, tak jsem řekl toho autora, to mi řekli, že jsem to přečetl. A pak jsem tam žvanil úplně nějaký nesmysly. A to si pamatuju, jak byla celá katedra, třeba 15 těch profesorů tam bylo. A když mě tak stoupil děkan, tak jsem mě podíval a říkal, pane dostal, vy o dějinách nevíte absolutně, ale absolutně nic. A říkám, já vím, a tak snažil jsem se udělat to portfolio a takhle a ty dějiny se doučím, že jsem z Gimplu, tak prostě by to šlo. Říkám, tak se sem hlaste, až se naučíte ty dějiny. No a nakonec to Gabriel nějak vybojoval a byl jsem přijatej, no, když vlastně po tom pohovoru to vůbec tak nevypadalo.
2: Tak asi nakonec to bylo dobře, protože jsi studoval vlastně následně na fakultě výtvarných umění a myslíš, že třeba může někdo tvořit, aby to je dlouhodobě úspěšný, když nemá to umělecké vzdělání?
1: Myslím, že ne. Myslím, že to nereálně. No.
2: Je to potřeba.
1: Je to potřeba, no. Je potřeba vnímat tu sochu, vnímat v tom prostoru, že ty se můžeš naučit ty technologie, můžeš se naučit to dělat jako manuálně, jako kovář, jo. Kováři dělají taky občas nějaký sochy, jo? Ale většinou to není dobře adjustovaný, není to prostě, jo, že vlastně není jenom udělat tu sochu, ale prostě dát někam, vymyslet, proč je ta socha, vymyslet to téma, tohle. A to vlastně, tady ta práce s tím pro mě byla úplně úžasná na té vysoké škole, že vlastně jsme se naučili, že jsme tam různý soutěže, jo, a vlastně prezentace a obhajovali jsme si ty díla. No, takže vlastně to dalo takovou jako jistotu, ne v tom, co dělám, prostě, že tam nikdo nesvařoval třeba u nás na škole, jo, takže já jsem byl úplně divno člověk, co tam jako svařuju, aby já se svářečkou. Ještě sochaři dost nemají radí kováře a vlastně to, co dělám já, tak je dost podobný kovářství, nebo vlastně ti ne úplně zainteresovaní lidi si myslí, že jsem trošku taky kovář. Takže tam to dost narážilo, protože Gabriel třeba úplně nesnášel kováře, úplně fakt jako pekelně nesnášel kováře, tak vlastně ty svářečky neměl moc úplně rád. Takže nějak jsem si to vybojoval, takže dobrý, no a teď mu svařuju, když instaluje nějakou třeba výstavu, tak mu pomáhám jako svařovat, jo? Takže nakonec se to jako změnilo, jo? Ale ty začátky byly zajímavé, no.
2: A přitom já jsem se ale doslechl, že ty jsi maturoval s trojkou z výtvarky na Gimplu.
1: Jo, to bylo paráda. Já jsem dokonce neměl maturovat, že mě vlastně paní výtvarkářka nechtěla pustit k maturitě, skrz to, že jsem mi dodal nějaký papír. To bylo super. To bylo, no tak to bylo něco, tak maturita moje z výtvarky, tak to bylo za trest, no. A to si pamatuju, jak si mě vlastně pak, že byla ta obhajoba té práce, to tehdy nechtěli ani ven. Já jsem prostě dělal měsíc sochu dřevěnýho anděla, nechal jsem to zadarmo té škole, dvoumetrová socha, tuná půl, jeře, aby jsem si tam domluvil, aby mi to tam dali. A ta výtvarkářka mi řekla, že to bude obhajovat z okna. A ta socha je ještě otočená prostě zádama. A říkám, jak to budu obhajovat z okna? A ne, že by pršelo nebo něco, jich se prostě nechtělo ven těch 200 metrů k té soše. Jak mě nesnášela. To byl úlet.
2: Takže jste to nakonec tak dělali, jo?
1: Ne, nakonec to dělalo venku, protože vlastně naštěstí tam byl normální ředitel, tak jsem vždycky přišel za ředitelem a říkám, tam je strašný problém s tou výtvarkářkou. On vždycky vyletěl, úplně useřoval a pak to chvíli fungovalo. No, ale to byla fakt divočina. A odmaturovat za 3 z výtvarky byl zážitek. A to si pamatuju, že 3/4 ústní jako didaktické zkoušky na maturitě z výtvarky jsme řešili, že jsem sloupu řekl pilíř. Což pro mě pilíř a sloup je dost stejná věc, ale oni říkali, že prostě je to diametrální rozdíl, protože myslím, pilíř je hned u stěny a sloup je dál od stěny. A to jsem si dovolil velkou chybu.
2: Kámen urazu.
1: No?
2: No tak je samozřejmě dobrý s odstupem času říct, že ti to nějak nepoznamenalo a naopak je z toho vtipná historka, kterou takhle můžeš vždycky někde jako zmínit.
1: Jo. A nebo třeba se mi opravovali gramatické chyby v testu ve výtvarce. Mm-hmm. Já jsem furt jako, jsem dyslektický z grafik, takže jsem měl milion těch chyb, takže když jsem to měl jako dobře tematicky, tak jsem vždycky dostal hrozně špatnou známku skrz to. Že paní výtvarkářka byla v kabinetu s mým češtinářem, tak vlastně se to jako tak jako pěkně jeli. Ale já jsem v té době byl takovej dost bojovnej s těma učitelama, že vlastně jsem neměl moc rád autority, takže aj zase zpětně já musím říct, že jsem jim to dával sežrat, že vlastně se někde stala nějaká chyba, tak jsem hned upozornil na to, že tam někde je nějaká chyba. A úplně jsem nebyl ten vzorový student, jo? Takže si zase věcí můžu sám, ale vlastně hejčin je fakt za trest, no, škola. Komukoliv nedoporučuji, aby tam šel. No.
2: Neudělal moc dobrou reklamu.
1: No.
2: A ty v současné době pracuješ v podstatě téměř výhradně s tou ocelí, kterou ty jsi tady zmiňoval, ale nechybí ti třeba některý z těch materiálů, se kterými jsi pracoval dříve, zmiňoval jsi třeba to dřevo?
1: No, tak dřevo je složitý, že hníje, prostě napadají to různý houby a takhle a není to úplně stálej materiál. A když už člověk dělá dlouho tu sochu, tak bych chtěl, aby vydržela, že jo? Navíc se špatně říká zákazníkovi, no víte, tak si mě pořídíte sochu a za 10 let vám asi zhníje, no. To se špatně vysvětluje. A navíc ani ne, že to hníje, ani ne, že to je dřevo, ale prostě ten kmen má určitý rozměry, jo? Prostě přes nějakých těch 120 cm už se špatně zhání větší kmen, že už prostě je to fakt megastrom a už to neroste. A já jsem pak zkoušel kolikrát vlastně ty kmeny nějak spojovat šroubama a dělat to z nějakých segmentů, ale prostě to dřevo se o dost hůř spojuje, než ta ocel, když to svařím, no. Hmm. To je zajímavé, jak ten svar funguje, jak vteřinový lepidlo, ale je to prostě hned, že prostě dám dvě věci k sobě, dám a drží to prostě a můžu za to zarvat 5 tunama a prostě drží to. To je tak dokonalý proces jako z hlediska pevnosti a všeho, nebo co to jako vlastně dokáže. Jo, že tady mám třeba ten model, tak kdyby to nejde udělat z nějakého jiného materiálu, že prostě je to tak tenoučky, že by to prostě hned skolabovalo a nedrželo by to.
2: Co třeba sklo?
1: Se sklem si tak občas hraju, to tak občas ale zas bouchne někdy, jo? Že prostě teď jsem dělal vázy, dělal jsem si 15 váz vlastně ve sklárně, jsme to foukali, já jsem teda nebyl hlavní, co jsem to foukal, to je strašně složitý proces, takže to vlastně musí dělat někdo, to dělat třeba 15-20 let, aby věděl ty časy, kdy to musí do pece, když to musí do té tamperovny, jo? A fakt je to sklo jedno ze strašně složitých jako povolání to umět. Mm-hmm. A už jsme 15 váz a Boris mi říkal, no tak ale nikdy možná ti nějaká praskne. Říkám, jak možná? No třeba za půl roku nějaká praskne. A teď jsem doma a najednou ve 3 ráno, úplně mega rána třeba, 4 měsíce potom a prostě jedna tvá váza se prostě něčeš rozletěla. Mm-hmm. Taky vůbec nevím, jak bych to vysvětloval zákazníkovi, že prostě jsem mu prodal vázu a zničení tak to sebe jinou, jo, ale vlastně je to zajímavé, jak do toho člověk nevidí a teď ještě dělá nějaký neúplně tradiční věci s tím sklem, že když se to fouká nějak jako v rozumných tloušťkách a takhle, tak jo, ale mě baví vždycky ty extrémní věci a různě to, mě to omotám, byly řetězama kovovýma, foukali jsme do těch řetězů a dělali jsme fakt jako zajímavé takové surové věci. No a zase ta stálost je taková, no, složitější. Teď bych chtěl nějaký lustr, že třeba nere se sklem, by mě jako bavilo spíš jako s tím sklem si dělat nějaký jako segmenty, co by se uchycovaly do těch jako kovových plastik nebo interiérových jako světel. To je třeba, si myslím, že je jako možný, že vlastně ty menší skla se docela dají dělat jako i z výdrží, jo, ale že prostě bych foukal nějaký skleněný skla velký, tak to asi to tak nevidím. No, a teď mě hodně oslovuje ta neres, no, která je ještě vlastně pevnější a houževnatější než ta normální ocel, což je super, no. Třeba jsme řešili s klukama, že jsme dělali jako ten mrak v Dubaji z nerezy, aby to vypadalo pěkně. Mm. Ale jak jsme tam byli, tak jsme vlastně zjistili, že kdyby se to dělalo z normální oceli, tak je to neudělatelný. Že vlastně to už bylo tak na hraně té nosnosti těch trubek v nerezu a ta nerez je třeba o 40% pevnější, než ta normální jako černá ocel, že vlastně to bylo zajímavé, no, že si zvolili ten materiál tak, aby to šlo udělat.
2: Jo, jasně.
1: Když to jako vlastně prvotně nebylo v plánu, že jsme se tam řešili, aby to bylo jako vlastně nerezový, že tam vlastně všechno musí být nerezový. No, no tak to bylo příjemné zjištění.
2: Odkud ty vůbec čerpáš inspiraci pro všechna toto díla, o kterých se dnes bavíme?
1: No, dost často vesmír, potom příroda a posvatná geometrie mě teďka dost baví, zlatý řez, vlastně všechno nedělat jako nějaký středový pravouhlý a vždycky to trošku jako posunout, vycházet z Platónových těles, jo, a jak jsem začal dělat ještě jako v 3Dčku s jedním známým, který mi jako rýsuje, teď už dokonce aj sám rýsuju, to je velký krok, že vlastně no, s tím na výšce furt říkají, dějte v počítači v 3Dčku, já jsem to vždycky odmítal, že budu dělat rukama, že ten správný sochař dělá rukama. Teď postupně zjišťuju, že je i příjemný občas využít ten software nebo něco, že vlastně něco, furt má něco pro a proti, no. Ale je dobrý mít na to člověka, co tomu rozumí, že člověk se v tom nemusí 2 roky babrat a nevědět vůbec, co dělá, a zkoušet to jako tak na punk, že vlastně, když mu to někdo jako dělá a ty jenom ty lidi jako koordinuješ pod sebou, tak je to daleko jednodušší, než se to učit, no. Takže je to. A no, takže 3Dčko je super a tak nějak, já vůbec teďka jsem trošku zapomněl nič.
2: Já jsem zeptal, odkud bereš tu inspiraci, ale to si
1: jo, inspiraci, jo, no, hodně vesmír, posvátná geometrie, no, různý takový jako ty magnetický jevy, co se dělá kolem planet, nebo nějaký ty výstřiky magmatu a jak to vlastně deformuje to gravitační pole a tady ty siločáry, jak to mě hrozně baví vlastně si tak s tím hrát v prostoru, tady v té jako realitě, když je třeba prostě strašně moc krát menší, nebo víš, a mikro, makro svět a balancovat i s těma věcma a brát si prostě nějaký odkazy, no. A hodně pracovat s tou intuicí, že vlastně to není nikdy nějak přesně daný, jo? Že vlastně nějaký nákres, podle toho se jede, ale vlastně to tak vzniká živelně. No.
2: Super, pojďme se tedy posunout k veřejnému prostoru nebo k dílům, která třeba lidé mohou vidět i tady u nás v Olomouci na Střední Moravě. Ty jsi například už zmiňoval tvé dílo v parku, o kterém jsme se bavili, tak jaká ještě další díla můžou vlastně lidé takhle v Olomouci někde veřejně nalézt?
1: Tak pak máme tady na Rubikonu kostku vlastně Rubika, který se tak jako rotuje a jak ten Rubikon funguje mezigeneračně, tak i tak vlastně kostka tak jako poprotuje a rotuje vlastně, jak tady ta socha mezi těma generacema, což bylo docela pěkný jako to přirovnání. Potom máme u Chomoutovského jezera Anděla, znám, mám nějakou vážnou dopravní nehodu, silně věřící, úplně úžasný projekt, když jsme tam Anděla, jsou tam jednou za rok mše, úplně super to je. Potom je Vetřelec v Šemberové ulici, to je vlastně u jednoho soukromníka, co tak leze přes Římsu, kousek od Lafayetky. No, co ještě dál, teď vlastně v soukromí u jedné haly, teďka v Hodolanech je od úterý Nově hvězda, tak byla vlastně teďka v Bystřici na výstavě. Taková svítící čtyřmetrová hvězda se tak jako daná v trávě. Tak ta je tam teďka k vidění, takže vlastně přes den se tam dá přijet podívat. A v neposlední řadě asi u firmy BOV, u té ulice k Mrazírnám, je teďka vlastně moje asi největší socha, co jsem kdy dělal, a to je vlastně ta smice, což má 20 metrů na výšku, zhruba 16 tun. A fakt to byl hrozný kolos, no, jako poskládat to, udělat to. To jak třeba Dubaj šel relativně jako plynule, když jsme vlastně domluvili všechny jeřáby a plošiny, tak tady, když to bylo třikrát rychleji zdomluvený všecko, tak to furt nešlo. Prostě tam byly samý problémy a furt to nešlo. To byla úplně taková jako hraniční věc, že prostě kolikrát jsem to večer zabalil a prostě přišel jsem až ráno, až jsem vymyslel vlastně jako novou technologii nebo novou věc, jak to zvednout. A to bylo celý zapříčený tým, že jsem vlastně furt řešil, aby tu 20-metrovou sochu odvezl kamion, aby to nebylo prostě širší, vyšší. A prostě kdyby se to dělalo přímo na tom místě, tak je to úplně jednoduchá akce, ale vlastně jak se to dělalo takhle ten převoz, tak to bylo strašně složitý. A fakt třeba 5x-6x těžší než celá ta dubajská věc, což vlastně spoustu lidí vůbec jako nedonde. A byly hrozně těžký ty jednotlivý díl, co měl třeba 150 až třeba 800 kilo, který jsme tam vlastně umístěvali jeřábem, teď hubcukama jsme to tahali. To bylo vlastně v té koruně, to má taky 4-metrový prostě kruhy obrovský. A třeba v jeden moment jsme tam měli 7 hubcuků. Do 7 stran jsme tahali jeden prostě profil s 7 různýma řetězama, aby jsme to tam prostě vysmykli a ještě to drželi jeřáb. Takže tak jsme se bavili, to byl úplný úlet. No.
2: Každopádně ten výsledek stojí za to, myslím, nebo já minimálně to můžu potvrdit, protože jsem to viděl na vlastní oči, je to fakt super. A ještě, když se potom zeptám, takhle jsi zmiňoval hodně těch děl, která jsou třeba u soukromníka, ať už jsou to firmy nebo jednotlivé osoby, ale co je třeba spolupráce s městem takhle? Spolupracuje se dobře, a nemyslím třeba přímo Olomouc, ale můžeš to stáhnout i k městě, kde žiješ.
1: No, s městama se dost rozhodí, že spolupracuje. Městy jsou dobrý, že vystaví věci, nebo vlastně to mám docela silnou podporu v tom tady, nebo že vlastně chcou vystavovat ty moje věci. To jsem hrozně rád, ale vlastně nějaký odkupy nastálo, tak to je strašně složitý. I když ty města na to mají prostě finance a všecko, tak je vlastně problematicky si obhájit, proč ta socha tolik stojí a domluvit vlastně, že se na tom shodne třeba celý ten sbor těch hradních. Většinou ještě musí být výběrový řízení, jo, a je to vlastně strašně složitý proces a nikdo nechce mít moc na svědomí to, že on rozhodne, tady ta socha se koupí. Protože vlastně ta veřejnost, která není zainteresovaná v tom umění, o tom ví úplně nic a tím pak zbrojí, proč se tohle koupilo, proč je to rezavý, proč to dělá toto a proč je to takový. A pak jsou prostě ty bitvy na Facebooku, co tam lidi píšou, úplný pekla prostě k tomu a to je úplně hrozný. To je drsný, to je válečná zóna na těch Facebookách, když se něco prostě vytvoří. A přitom prostě lidi třeba, co chodí na vernisáž nebo takové, jsou to prostě nadšení, jo? Vlastně ti lidi, co rozumí tomu umění aspoň trošku, tak to funguje, no. Ale teď jsme zjistili třeba, že je strašný rozdíl, když je socha v galerii a když je socha na náměstí. Protože do galerie jde už aspoň trošku člověk vzdělaný, že aspoň třeba ví, že existuje nějaká galerie a že tam jde se na něco podívat. Ale na tom náměstí prostě do toho vrazí úplně kdokoliv, protože je to prostě náměstí. A to vlastně to, že vlastně ty školy vůbec neučí nic s tím uměním, neučí, jak vnímat to umění, jak to prožívat, co s tím dělat, tak je pak strašná nevole v té, vlastně v té většinové společnosti, co není v tom zainteresovaná, proč to je, jak to je a tohle. A právě ty města si to nedovolí. Daleko jiný případ je prostě vesnice, jo? Že vlastně tam ten starosta má větší slovo, je tam menší seskupení lidí a prostě když se rozhodnou, že něco chcou, tak si to prostě udělají a ode mě si to objednají. Takže já mám třeba dobrý zkušenosti s vesnicema, ty města jsou prostě daleko složitější. No.
2: Tak jsi zmiňoval tu rezavou věc, tak si předpokládám narážel na tu kruhovou suchu, kterou si taky zmiňoval, ten Roundit, pomoci na Horním náměstí.
1: To mám skvělou story. Jsme to tak jako instalovali, já jsem co si dělal Maltou, tak jsem vypadal nějaký největší dělník, ne, že jsem to dělám, ale jsem nějak zapravoval. A teď tam přišel takový mladší pár, třeba 45 let. A teď jenom slyším tu debatu, že se stále všem fotím. Já ti říkám, že je to ze dřeva. To je 6-metrová rezavá věc prostě. A ta žena říká, ne, to je kovový, poznám, že je to kovový. A ten manžel říká, já jsem chlap, tak poznám, co je co, ne? A přišel k tomu a ty na to šahal, prostě na tu rezavou, prostě na ten rezavý plech. A on říká, to je fakt dřevěný. A ta žena říká, to je kovový. A teď si tak vandrkovali a pak tak přišel za mnou a říká, pane, prosím vás, musíme se zeptat, je to dřevěný nebo kovový? Já furt říkám žení, že je to dřevěný.
2: Co jsi řekl? Pravdu?
1: Jo, řekl jsem pravdu, no. Ale vlastně, to je pak těžký, když někdo takový ti říká nějaký názor na sochu, když nepozná dřevo od kovu. Úplně na vážno.
2: No, s tobou souhlasím a navíc já už jsem ti to říkal dřív, že mě zrovna tady tahle ta socha hrozně na to náměstí pasovala a skutečně tak, jak vlastně přes ní byl krásně vidět ten sloubný Světější Trojice, tak si myslím, že to bylo i takový fotogenický místo, jo, hodně lidí si to fotilo, což je zase super marketing vlastně pro město, protože se to potom sdílí na sociálních sítích, lidi to označují a tak, takže je možná škoda, mě osobně to mrzí, no, že jsi tam zmizela a teď si říkal, že to už někde v Německu, pokud se
1: nepovedl. Jo, tady na obrovské výstavě na Nordartu v Německu, tam jsou vybrali, jak to bylo skvělý, měla tam jedna i stvůra a teďka s tou koronou se to dodrbalo, tak tam prostě nejede, třeba možná příští rok pojede, uvidíme, no, co a jak to bude, nebude. No.
2: Stvůra bychom měli doplnit, že vlastně na té hlavní aleji ve
1: Smetanových sadech. A teď je tam kousek, ještě vlastně, když člověk přijde na začátku té aleje vlastně ze strany Soudu nebo Flory, nevím, co to je za ulici, tak a dá se doprava, třeba po 20 metrech, co vende do toho parku a půjde směrem káčku, tak zhruba v půlce je zavěšený teďka 7-metrový had, bílej. Je v noci nasvícený a v noci je to fakt úplně magický místo, že prostě tam letí taková nějaká kovová pavučina. Já tomu říkám jako had, jakože je to kostra hada, taková jako stočená do klubička. A vlastně večer s tím světlem je to fakt úžasná věc, no. Jak se to najednou, ano, to skoro nevidí, takže člověk to fakt, je to zhruba na půlce mezi tou hlavní alej a Ačkem. A fakt, když to člověk objeví, tak je to skvělý, no.
2: No, ty jsi mi ještě nedávno prozradil, že by tě lákal také svět nábytku nebo nějakých designových doplňků, tak je třeba tohle směr, kterým by ses samozřejmě o tvorby soch chtěl ubírat do budoucna?
1: No tak oni většinou sochaři mají jako docela tendence jako lehce brousit toho nábytku a takhle jako tvořit nějaký takový fakt one of kind věci, nějaký schodiště, jo, a fakt taky hodně zajímavý realizace, protože tam pěkně se dá dělat s tím materiálem a vymýšlet úplně neotřelý způsoby, jak to dělat. A teď vlastně asi 3 roky zpátky známý si v Remaxu díval nějaký stůl a tehdejší jeho přítelkyně mě znala a říká, to jste úplně hrozný, on zarostal, že to udělá daleko líp, tak mu domluvíme schůzku. A jsem se potkali, já jsem udělal vlastně konferenční v kuchyni a pak ještě jídelní stůl. A on se to byl tak nadšený a říká, ty, pochopu jsme dali pár akcí a najednou jsme se znali docela jako dobří kamarádi, na to jsme se vůbec neznali. A on říká, ej, to je skvělý, pojďme do toho, uděláme prostě firmu a budeme prostě prodávat taky one of kind sochy, které budou fakt jako vymazlený, jo, a že vlastně to vůbec nebude jako v Česku takový věci se dít a uděláme úplně jako speciální věci nebo nějaký rozlehlý světla, že jsem dělal třeba 4metrový jakový svítící kruh, který tam byly čtyři v tom obyváku, také stodolovité místnosti. A třeba do toho obyváku nebyl tak velký vstup, aby jsme protáhli ten kus, ten kruh v kuse. Takže se vždycky donesly dva polokruhy, kdy se přímo na místě svařovali, zabrušovali a to bylo prostě nějaká plovoucí podlaha za úplně nějaký nesmysl. A tím se na tím svařovali. No to bylo to. A právě baví tady ty punkové věci, jakože že vlastně... A ty to světlo, aby se dostal ven z toho baráku, ale musí se to rozřezat.
2: Vlastně.
1: To je super, prostě, takže tam zůstane. To je paráda. Strašně mi to líbí tady ty věci. Takže vymýšlíme takové jako netradiční, neotřelý věci. A zhruba za měsíc bychom měli mít showroom, teď ho doděláváme v Prostějově, jak byl bývalý Suform, tak teď jsme se tam pronajali a budeme tam mít showroom, třeba nevím, 6 stolů, světla tam budou a uvidíme, no, jak se teďka rozjedem. To je dobrý, že vlastně jsme to vůbec teďka nepouštěli nikam ven, nejsou nikde vidět fotky na žádných sociálech a vlastně až to bude všecko a na 100% a bude to všecko nafocené, tak bychom to vlastně chtěli spustit web a všecko, no, udělat.
2: Super, takže nejenom v Prostějově si budou moci koupit nějaká tvá díla, ale ještě možná na úplný závěr prozrať, jak v momentě, kdyby třeba někoho inspirovala ta tvorba, nebo si líbily ty výrobky, které si nám ukázal, buď to fyzicky, nebo třeba diváci mohli vidět na monitoru během našeho povídání, tak jak tě třeba můžou oslovit v momentě, kdyby měli o něco zájem.
1: No, teď se mi docela rozdělil Instagram, že vlastně mi píšou lidi přímo jako na Instagramu, že se jim něco líbí, potom samozřejmě mail a webové stránky jandostal.com, tam je telefonní číslo, takže buď volat, maily k Instagram, já jsem docela všude, takže prostě někde napíše a většinou pak to funguje tak, že zajdu přímo za tím zákazníkem domů, on mi ukáže ten prostor, pobavíme se, co on by chtěl, nechtěl, pak je tam zhruba třeba díra, pauza, kdy já vytvářím nějakou jako myšlenku, návrh, pak se potkáme a bude třeba 1 až 3 návrhy, on si z toho vybere, co chce a pak se to vytváří zhruba. No, ty malé věci jsou rychlé, to má třeba na ateliéru tady ty nerezy, to se dá jako přímo na počkání vzít, když pak člověk chce 6-metrovou sochu na zahradu, tak už to trvá nějakou dobu. A je zajímavý, jak s tím zákazníkem se dostat zblížím, on jezdí prostě na ten ateliér se dívat, zajímá ho to, jak to roste, kolikrát to vlastně aj změníme tu sochu, jo? Že vlastně v půlce se začne ubírat trošku jiným směrem, takže i toho zákazníka baví, že třeba něco napadne, jak to udělat jinak a můžeme to udělat jinak, jo? Že vlastně tam není nic rigidního, takže vlastně to nějaké té komunikaci s tím člověkem, aby vznikla dobrá věc, aby ten zákazník byl dobře spokojený a tak vlastně to nějak tak se tím bavíme. No.
2: Super, super. To je pěkný obsah takhle ten popis, takže věřím, že určitě se ti zase někdo nový ozve a že společně vymyslíte nějaký pěkný doplněk, ať už třeba nějakého bytu nebo něco většího třeba do exteriéru nebo do zahradu.
1: Super.
2: Takže dostali jsme se asi pomaličku na úplný závěr našeho dnešního rozhovoru a ještě než skončíme, tak bych ti chtěl předat takovou malou pozornost. My máme taky vlastní mini merch, takže prosím přijmi naše červeno-bílé.
1: Ty jsou krásný, tak děkuju moc.
2: Ponožky. V černo-bílé variantě to nemám, a takže musím ti dát barevnou.
1: Ty, ale ponožky, to je jediné, co nosím docela jako v barvách, takže to se sedlo. To si zítra vezmu na tu kolaudačku, to bude dobrý. To se
2: super,
1: těším.
2: Super. Tak jo, takže to je taková malá pozornost z naší strany. Já bych chtěl ještě jednou poděkovat, že jsi dorazil sem k nám a samozřejmě děkuji za všechno, co jsi tady zmínil. A budu ti přát, aby se ti dařilo i nadále minimálně tak jako doteď a věřím, že o tobě ještě hodně uslyšíme.
1: Super, děkuji moc.
2: Tak jo, nezbývá, než se rozloučit také s našimi diváky a posluchači. Děkujeme, že jste dokoukali až sem. No a my se na vás budeme těšit zase u příštího rozhovoru a nezapomeňte nás samozřejmě sledovat, ať už na sociálních sítích nebo na YouTube. Do té doby se mějte hezky, ahoj.
1: Mějte se.
0: Posloucháš Radio Metropole.
3: Metropole.
0: Byly 4 hodiny.
3: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si posvítíme na Robina Schulze, německého DJe a producenta, který proslul svým lehkým a chytlavým deep house stylem. Robin dokáže vytvořit hudbu, která tě rozhýbe a přitom tě i uklidní. Jeho skladby jsou jako pozvánka na taneční parket i pohodový večer s přáteli. Jeho

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Jakea, amerického zpěváka a producenta, který se rychle stal jednou z nejžhavějších nových tváří v pop music. Jeho hudba je jako osobní deník plný upřímnosti a nápadité melodiky, která ti zůstane v hlavě ještě dlouho potom. Jake je jako kamarád, co ti zaspívá přesně...

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá? Na co všechno

0: se můžeme těšit?
1: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex prebieha od 8. do 11. října, od čtvrtka do nedele, každý deň vlastne od 9. do 17. hodiny a akurát v nedelu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocia, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, do gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
0: Výborne, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti už je i člověk, který není zahrádkář?
1: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú, pre deti je ten program v centrálnej expozícii, takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne, saláš so zvieratkami, deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
0: Co vstupenky na podzemní Flóru Olomouc, kde najdeme za kolik?
1: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
0: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Flóru a těšíme se.
1: Děkuji, na shledanou.
0: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.

0: Posloucháš?
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to odpálíme beatem od jednoho z největších tvůrců moderní hudby. Přichází Timbaland, producent, který změnil pravidla hry. A jeho beaty jsou tak chytlavé, že se ti v hlavě zabydlí na neurčito. Jeho styl je jako nečekaná zatáčka. Nikdy nevíš, co přijde, ale vždycky to sedne. Timbaland je jako kámoš, co přijde s reprákem. Pustí jeden zvuk a všichni

0: Váš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 5 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A dneska se podíváme na Fastboye, mladého interpreta, který na scénu přináší svěží zvuk plný energie a optimismu. Jeho hudba je jako rychlá jízda, co tě nenechá v klidu a vždycky ti zlepší náladu. Fastboye je ten typ umělce, co ví, jak se bavit a bavit ostatní. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další parádní novinky.

0: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska tě čeká The Avenger, francouzský producent, který si získal srdce fanoušků svým unikátním spojením Deep House a melancholických melodií. Jeho hudba je jako ten...

0: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
1: Berani, zamyslete se, co vám bere nejvíc sil a zkuste ubrat. Býci, svižná procházka vám pročistí hlavu. Blíženci, díky rodině zjistíte, na čem opravdu záleží. Raci, potkáte někoho, kdo vás zaujme na první pohled. Lvi, průběžně si ověřujte, co má přednost a co může počkat. Pany, nastavte si hranice a nikomu se za to neomlouvejte. Váhy, podpora vždycky funguje líp než zákazy. Štíři, snažte se, ať si můžete věci zařídit po svém. Střelci, potřebujete víc empatie a porozumění. Kozorozi, nerozčilujte se, cesta k usmíření existuje. Vodnáři, potřebujete změnu tempa, ne další dávku povinností. A co my ryby? I když se občas ztrácíme, každá naše mise má jasné zadání.
0: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
2: Tohle je
0: Rádio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti představíme Dua Lipu, zpěvačku, která dobývá svět svým silným hlasem a nezaměnitelným stylem. Její hudba je jako energická jízda, co tě nenechá v klidu a rozproudí každou part. Dua Lipa je jako ta kámoška, co vždycky ví, jak ti zvednout náladu a rozsvítit den. Její styl kombinuje moderní pop s nádechem vintage, což z ní dělá hvězdu světového formátu. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože má

0: Posloucháš? Rádio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich

Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme Purple Disco Machine, německého producenta, který do taneční hudby vnáší funky groove a disco vibes. Jeho skladby jsou jako pořádná party, která rozhýbe každý parket a nikdy nechybí skvělá nálada. Purple Disco Machine je jako ten kámoš, co ti vždycky zlepší den a donutí tě tančit, i když máš náladu spíš na gauč. Jeho hudba kombinuje retro s moderním soundem.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 6 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Máme tu pro vás připravené další informace. Polévka i s miskou jako pomoc lidem bez domova v Olomouci. Charita Olomouc pořádá tuto sobotu na Horním náměstí benefiční den lidí bez domova. Prodejem polévek z vyhlášených restaurací podpoří projekt Kup oběd. Díky němu mají nejchudší klienti charitních domovů zajištěnou kvalitní a pravidelnou stravu. Píše o tom olomouc.eu.
2: Místní rádio, místní zprávy.
3: Přerovsko dál bojuje se suchem, protože ani vydatné zářijové deště bohužel situaci nezlepšily. Úřady proto prodloužily zákaz čerpání vody z řek a potoků na Přerovsku, a to až do 31. října. Mění se klima na horách. Na hřebenech Krkonoš ubývá nízkých trávníků a přibývá keřů i vysokých trav. Správa parku kvůli zarůstání tundry zvažuje cílené zásahy i pastvu pro ochranu stávajících druhů rostlin.
2: Hlas lidu.
3: Roste míra použití AI v práci. Umělou inteligenci využívá v zaměstnání už v průměru 56 lidí ze 100. Před 2 lety šlo asi o 33 lidí ze 100. Podle průzkumu ČSOB uživatelé AI oceňují zvýšení produktivity a úsporu času.
2: Sport.
3: Jiří Lehečka s přehledem postupuje do finále tenisového turnaje ATP v Tokiu. Elitní hráč prostějovského klubu vyzval na betonu monackou hvězdu Valentana Vašerota a dokázal ho porazit po setech 6-4 a 6-2 za hodinu a 8 minut.
2: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Teplý říjen, studený listopad, to je pronostika na tento měsíc. Zdá se, že v listopadu budou potřeba pořádně teplé kabáty. Víme, jak bude v úterý na Olomoucku i jinde v regionu. Po chladné noci se nám během dne zase pěkně letně oteplí. Rtuť teploměru nám vystoupá až k 23 stupňům. Těšit se můžeme taky na slunečnou oblohu. Vítr bude foukat pouze mírný. Podobný scénář nás pak čeká i ve středu, tam akorát s rozdílem, že už se nám po obloze mohou honit nějaké ty mráčky.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolný.cz.
2: Rádio Metropole.
1: Víc muziky. Víc energie.
2: Víc energie.

0: Příjemné úterní ráno. Jsme rádi, že vstáváte právě s námi. Pokud vás zajímá, co významného přináší dnešní datum, kdo má narozeniny nebo svátek, rozhodně poslouchejte dál. Naše tradiční kalendárium je tady, přejeme skvělý start do úterního dne a jdeme slavit. Krásné úterní ráno.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
5: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
6: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
7: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
8: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
2: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
1: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
3: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
4: Olomoucký report CZ.
5: Pořád se něco děje.
4: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
6: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
5: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
7: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
8: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
7: No nekecej.
9: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
10: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
11: Radio Metropole.
12: Metro. Retro.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš? Radio Mef.

0: Děkujeme za vaši přízeň a za to, že posloucháte. Už za chvíli přivítáme na lince našeho ranního hosta. A na co se budeme ptát? Na podzimní floru Olomouc. Probereme, kdy se akce koná a jaký bude doprovodný program. Jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
3: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocia, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
2: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, Flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
3: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
2: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
3: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
2: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
3: Děkuji, na shledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
7: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
8: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
9: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
8: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
7: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
8: No, to určitě.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
11: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
12: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
13: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou.

0: Arma pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům pan Prokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce pan Prokoukl.cz 12 bodů z 10.
1: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
2: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
3: Rádio Metropole.
4: Olomouc 92 a hranice 107 FM.
5: Girl, I'm about to have

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 7 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Je čas na aktuality, pojďte si je poslechnout. Je úterý 6. října. Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského, Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče totiž složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz.
1: Šumperk aktuálně.
3: Evakuace 14 lidí v Šumperku. Ve městě dnes brzy ráno hořelo v jedné z ubytoven. Na místě s požárem bojovalo 6 jednotek hasičů. Evakuovali z budovy 14 lidí. Požár vznikl v jednom z pokojů a rozšířil se na střechu. Na místě hrozí i pád zdiva. Hasičům se podařilo šíření ohně zamezit a na místě rozebírají konstrukci střechy a dohašují ohniska. Pro evakuované obyvatele zajistili náhradní ubytování spolu zajištěné městem.
1: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Pokračuje srážka cen pohonných hmot, které zdražily v důsledku konfliktu na Blízkém východě. Stát bude ceny stropovat do konce října. Maximální cena nafty k dnešku klesla o 16 haléřů na 48 korun 38 haléřů za litr. Benzín má v Česku stát nejvýše 45 korun 97 haléřů.
0: Sport.
3: Čeští juniorští inline hokejisté si na mistrovství světa v Paraguaji zapsali první vítězství. Po prohře se Spojenými státy a Tajvanem dokázali ve svém třetím utkání vyzrát na Namibii a zvítězili 5-4 v prodloužení. Během noci na dnešek ještě hráli se Španělskem a nakonec padli 2-5.
1: Rádio Metropole, co na sebe.
4: Také dnešní počasí jako stvořené pro procházky, houbaření, pro dětská hřiště nebo pro zahřátí motorky. Víme, jak bude jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, východ slunce 6,57, západ 18,19.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing, když hlasy září. Červený kostel Olomouc, 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole, za volantem.
4: Blesková doprava z Olomoucka, také z Vyškova nebo z Přerovska a z Valmezu. Víme, jak se jezdí tady u Olomouce. Ranní policejní hlídka na výjezdu z Přáslavic na Kocourovec. Hlídají také ve Vyškově za hasičárnou na ulici Albrechtova. Auto srazilo cyklistu na Přerovsku. Pozor v Dřevohostících na náměstí u sochy Jana Nepomuckého. A ranní nehoda dvou osobáků je na kraji Valmezu ulice Palackého za ČSAD. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravní info je u nás postaráno.
6: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie. It's Friday then.

0: Dobré ráno všem posluchačům, děkujeme, že s námi trávíte úterní ráno. Přemýšlíte, co vám dnešek přinese, nebo jak na tom budete s energií? Hvězdy už to ví a my vám to prozradíme v našich pravidelných horoskopech. Jsme na té správné vlně a tady vám přejeme úspěšný den.
1: Rádio Metropole uvádí tvoji vesmírnou předpověď pro dnešní den.
2: Berani, zamyslete se, co vám bere nejvíc sil a zkuste ubrat. Býci, svižná procházka vám pročistí hlavu. Blíženci, díky rodině zjistíte, na čem opravdu záleží. Raci, potkáte někoho, kdo vás zaujme na první pohled. Lvi, průběžně si ověřujte, co má přednost a co může počkat. Pany, nastavte si hranice a nikomu se za to neomlouvejte. Váhy, podpora vždycky funguje líp než zákazy. Štíři, snažte se, ať si můžete věci zařídit po svém. Střelci, potřebujete víc empatie a porozumění. Kozorozi, nerozčilujte se, cesta k usmíření existuje. Vodnáři, potřebujete změnu tempa, ne další dávku povinností. A co my ryby, i když se občas ztrácíme, každá naše mise má jasné zadání.
1: Tak co? Spokojenost. Rádio Metropole. Tvoje hvězdy, tvůj horoskop, tvoje rádio.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
4: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
5: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
6: Přímo by chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
5: A co je chytrárt?
6: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
5: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
7: Nízké ceny, to je chytrárt. Datárt.
8: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
9: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
8: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
8: rozšíříme
9: dvojnásobíme investice.
10: Přijmete to riziko?
8: Ale je to na vás.
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
13: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
1: Tohle je Radio Metropole.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Tvoje ráno.
2: Tvoje rádio.
1: Rádio Metropole.

0: Věděli jste, že kvalitní zedník je dnes na trhu práce jedním z nejvyhledávanějších odborníků? Stavební firmy se o absolventy doslova perou a práce je víc než dost. Získej nezávislost a studuj obor zedník. Střední škola řemesel v Šumperku, Střední škola technická v Přerově na Kouřílkově a Střední průmyslová škola v Hranicích tě připraví pro reálný život. Čeká tě poctivá praxe v terénu, práce s moderními stavebními materiály i technickou dokumentací. Navíc získáš krajské finanční stipendium od Olomouckého kraje. Po škole můžeš hned nastoupit do firmy nebo rozjet vlastní úspěšnou živnost a stavět vlastní projekty. Podívej se na školašumperk.cz, kouřilkova8.cz nebo spshranice.cz. Udělej první krok k úspěšné kariéře. Řemeslo žije a poctivé řemeslo je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Hezké úterní ráno. Je skvělé, že také dnes posloucháte naše rádio. Jako vždy tu máme tipy pro lepší život a tentokrát se podíváme na téma partnerství. Často považujeme některé věci za samozřejmost a už za ně ani nepoděkujeme. A to bychom měli obyčejné díky, totiž vždycky potěší. A my děkujeme, že jste s námi a přejeme vám krásný den.
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
3: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment. Děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
2: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
4: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě a buďte v pohodě. Přes okna z VPO Protivanov se nedostane. vpo.cz.
11: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. Galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
12: To snad ne, já se na to vysp***u. A Kuťka je zase fuč.
13: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
12: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
13: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradi do ruky CZ.
14: Kámoši, kteří ti dělají společnost,
15: ať už si kdekoliv.
14: OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
16: Rádio Metropole.

0: děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 8 hodin.
1: Radio Metropole. Olomoucký report.
2: Události stručně a jasně pro vás, ať víte, co se děje. Začínáme právě teď. Je úterý 6. října. Nejlepší podnikatele k letošnímu roku ocenil Olomoucký kraj. Titulem Firma roku Olomouckého kraje se nově pyšní zemědělské družstvo Unčovice. Porota ocenila firmu za rozsah výroby, důraz na kvalitu i udržitelné hospodaření na Olomoucku. Živnostníkem roku Olomouckého kraje se stala Veronika Fischerová z Bělkovic Lašťan na Olomoucku. Porotce zaujala ruční výrobou kabelek i přístupem k zakázkám. Kabelky Veroniky Fischerové jsou podle poroty jedinečné předměty.
0: Prostějov aktuálně.
2: Zásadní krok k novému bazénu v Prostějově. Radní schválili vypsání zakázky na stavbu nového krytého 25-metrového bazénu. S rozpočtem zhruba 750 milionů korun jde dosud o největší investiční akci v novodobé historii města.
0: Šumperk aktuálně.
2: Požár v Šumperku hasiči zlikvidovali a už znají i příčinu. K požáru je dnes ubytoven ve městě, vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil až na střechu. Hasiči evakuovali z místa 14 lidí.
3: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
2: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Týdeník představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. To a další informace v dnešním týdeníku Kroměřížska.
1: Sport.
2: České volejbalistky opět uvidíme na mistrovství světa. Kvalifikovali se už po třetí v řadě. Nyní díky pozici ve světovém žebříčku, kde jsou na 15. místě. Mistrovství světa volejbalistek budou příští rok hostit Spojené státy a Kanada.
1: Radio Metropole. To na sebe.
4: Babí léto? To milujeme. Listy na stromech žloutnou, papíroví draci se občas proletí po obloze, kaštany padají a slunce to svítí. Bude svítit i dnes, víme jak bude, jasno anebo skoro jasno, bio na jedničce a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Radio Metropole. Za volantem.
4: Blesková doprava z Olomouce, z Mohelnice, také z D1 u Vyškova. Víme, jak se jezdí tady, dobré úterní ráno. V Olomouci je klasicky silnější ranní provoz a několika minutové zdržení na Chvalkovické třídě kosmonautů, také u Bristolu. Pozor na nehodu osobáků na příjezdu po dálnici od Olomouce do Mohelnice, u Mohelnického Orlenu, opatrně projedeme. A silničáři vzkazují, dávejte na nás prosím pozor, dneska až do oběda makáme na 229. kilometru D1 u Vyškova ve směru na Přerov. Díky za to. Hezké ráno a pohodovou jízdu.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
6: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje ráno.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: Příjemné úterní ráno. Jsme rádi, že vstáváte právě s námi. Pokud vás zajímá, co významného přináší dnešní datum, kdo má narozeniny nebo svátek, rozhodně poslouchejte dál. Naše tradiční kalendárium je tady, přejeme skvělý start do úterního dne a jdeme slavit. Krásné úterní ráno.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
3: Pojďme se vzít a zbavme se plán.
2: A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě oprášili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským orlojem. Jdeme na to.
4: Hanuši, podle legendy si postavil pražský orloj.
5: Já?
4: Ne ty, mistr Hanuš!
5: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
4: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na orloji.
5: Tak to jsme v loji.
4: Hodiny nám tykají, Hanušové se usmívají.
5: A

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým I a dvojitým B.cz.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
5: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
6: Promění.
5: A v novou sukínku?
6: Promění.
5: A v paraplíčko?
6: Promění.
5: I na obal pro pastelky?
6: I v obal.
5: A v baťůžek?
6: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
7: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
5: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
6: Běž už.
7: Více na cestaodpadu.cz.
8: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
9: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
10: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
11: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Radio Metropole.
12: Metropole.

0: Děkujeme za vaši přízeň a za to, že posloucháte. Už za chvíli přivítáme na lince našeho ranního hosta. A na co se budeme ptát? Na podzimní floru Olomouc. Probereme, kdy se akce koná a jaký bude doprovodný program. Jdeme na to.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá? Na co všechno se můžeme těšit?
3: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny a akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
2: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
3: Budu tu prebiehať na pavilóne A, ale aj na sambe. Kulinárske show, floristické show tu budú. Pre deti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne. Saláš so zvieratkami. Deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
2: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc, kde najdeme za kolik?
3: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
2: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flóra Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flóra Olomouc. Děkujeme, zdravíme na fóru a těšíme se.
3: Děkuji, nashledanou.
2: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
4: Radio Metropole.
5: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Milé dámy, zapište si do kalendáře.

0: Pečí a plná miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
4: Přímo bych chytralý. S chytrártem jsme ušetřili.
3: A co je chytrárt?
4: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
3: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
5: Nízké ceny, to je chytrárt. Datart.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
6: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
8: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Rádio Metropole.
10: Tvoje ráno.
9: Tvoje rádio.
10: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.

0: baví, baby.
1: Radio Metropole.
2: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Bylo 9 hodin.
3: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
2: Radio Metropole. Olomoucký report.
4: Sehnali jsme pro vás další informace. Podíváme se do centra Olomouce. Bývalý klášter Voršilek v Kateřinské ulici prošel opravou za 15 milionů korun. V části historického objektu v září otevřela inovativní soukromá základní škola, píše deník. Majitel areálu v centru Olomouce původně plánoval přestavbu na luxusní hotel s mini pivovarem. Zvrat ale přinesly soudní spory a koronavirová pandemie. Budova se tak nakonec vrátila ke svému původnímu školskému účelu.
2: Blansko aktuálně.
4: Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30 milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit na jaře, informuje radnice.
2: Vysíláme aktuální zprávy.
4: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong, naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře, lépe dopadlo pouze 19. Německo.
1: Sport.
4: A podíváme se na tenisový turnaj WTA v Pekingu. Jak se daří tenistkám spojeným s naším regionem? Turnaj v osmifinále opouští přerovská hvězda Linda Nosková, která dnes padla 0-2 na sety s ruskou Alexandrovou. Nyní po 9. hodině uvidíme osmifinálový střet olomoucké rodačky Karolíny Muchové s Japonkou Osakaovou. Na našich vlnách uslyšíte výsledek.
2: Radio Metropole. Co na sebe?
5: Také dnešní počasí jako stvořené pro procházky, houpaření, pro dětská hřiště nebo pro zahřátí motorky. Víme, jak bude, jasno nebo skoro jasno, teploty 20 až 23, východ slunce 6,57, západ 18,19.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
2: Radio Metropole. Za volantem.
5: Bouračky ve Velkém Týnci a také v Prostějově. Víme, jak se jezdí tady. Auto srazilo chodce nedaleko Olomouce ve Velkém Týnci na Grigovské ulici u Hřbitova. A dva osobáky jsou v sobě v Prostějově na sídlišti Svobody mezi Vinotékou a Jeslemi. Ať je dopoledne, večer nebo ráno, o dopravu je u nás postaráno.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
2: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: Příjemné dopoledne, ať už jste kdekoliv. Je super, že s námi trávíte také úterý. Ať už jste doma, v práci nebo jedete v autě, doufáme, že máte skvělou náladu. My jsme tu od toho, abychom vám dnešní den zpříjemnili, tak si dál hrajeme tu nejlepší muziku non-stop.
1: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
2: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o 1 000 000 korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
3: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horti Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc Horti Komplex.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V KikTech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
6: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
7: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
6: No nekecej.
8: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
9: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
10: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
11: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
12: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
13: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
14: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ojetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Radio Metropole.

0: pěkné úterní dopoledne. Moc vám děkujeme za poslech našeho rádia. V 10 pro vás budeme mít kompletní informační servis. Podíváme se na to nejnovější z domova i ze světa. Řekneme si, jaké nás čeká počasí a kde si dát pozor na cestách, abyste do cíle dorazili bezpečně. Sledujte nás a poslouchejte. Dál si hrajeme hit za hitem.
1: S tebou je Rádio Metropole. Máme pro tebe další skvělý úlovek. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Udičku dnes nahodíme na sever Čech, konkrétně do Ústí nad Labem. Zdejší interpret Will Eiffel totiž vydal novou desku. Je to živý záznam koncertu s názvem Tajný koncert. Nahrávka pochází z letního solového vystoupení v ústeckém Tajném studiu. Nahrávací studio se mělo stěhovat a tak tam Will Eiffel na rozloučenou zorganizoval menší koncert a nahrál ho. O mix a mastering se pak postaral Jan Brambůrek. Na desce najdeme průřez akustickou verzí songů celé Eiffelovy tvorby, včetně songu Auzig Blues, který si teď společně pustíme. Tohle je Auzig Blues Live od Villa Eiffela.

0: přinášíme lokální info, které jinde neuslyšíš.
1: Kde stojí kolony,
2: jaké je počasí na Moravě
0: a kam zajít na dobrou pizzu. To všechno a mnohem víc u nás.
1: U nás.
3: Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 10 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, obchodní akademie v Prostějově a průmyslovka v Šumperku, informuje o tom Olomoucký kraj. 158 bodnutí nožem do jednoho člověka. Krajský soud v Brně dnes otevírá případ loňské vraždy a pokusu o vraždu v Jevišovicích na Znojemsku. Obžalované ženě hrozí až více než 20-letý výjimečný trest vězení. A co udělala? Žena podle obžaloby nejprve v červnu schodila muže z mostu a o pár měsíců později na ubytovně poškozeného ubodala. Kuchyňským nožem mu zasadila 158 ran, muž na místě vykrvácel. Motiv činu bude řešit soud.
1: Sport.
3: Osmifinálové utkání čeká mladé české inline hokejisty na mistrovství světa juniorů v Paraguaji. O postup do čtvrtfinále se naše mladá repre střetne dnes s Kolumbií. Zápas je na programu ve 14:30 našeho času.
2: Radio Metropole. To na sebe.
4: Babí léto? To milujeme. Listy na stromech žloutnou, papíroví draci se občas proletí po obloze, kaštany padají a slunce to svítí. Bude svítit i dnes, víme jak bude, jasno anebo skoro jasno, bio na jedničce a denní teploty 20 až 23 stupňů Celsia.
5: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Radio Metropole za volantem.
4: Dobré dopoledne do Olomouce, do Boskovic, do Přerova, také do Zábřehu. Tady teď jezdíme bez vážných nehod. Policejní hlídka je v Prostějově u Hřbitova na Brněnské. Bacha na rychlost. V Šumperku pozor na stavební práce, mírně omezený provoz je na Uničovské a zhruba 10 až 15 minutová pomalejší kolona se posouvá v obou směrech na 210. kilometru D1 u Holubic. Šťastnou cestu!
6: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
7: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Radio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava, měli jsme perfektní městské hody a to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma, to jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme. Tvoje dopoledne?

0: Moc díky, že s námi trávíte úterní čas. Pokud už pomalu přemýšlíte, čím si zpříjemnit tento týden a třeba i víkend, za chvíli pro vás máme několik skvělých tipů z celého kraje. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde se dá po práci příjemně vypnout. Přejeme skvělý den a dobrou náladu.
1: Profesore, zas ten váš Olprán.
2: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
1: Takže všichni pro kolo na Olpran.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
2: Přesně tak, budoucnost čeká. Olpran.cz.
3: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
4: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás poholtí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
7: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
10: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
9: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
11: Náš výkup je teď totální hardcore.
12: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kolem nás se toho také tento týden děje opravdu hodně a vy se ovšem dozvíte. V Olomouci od čtvrtka do neděle podzimní flora, přehlídka toho nejlepšího ovoce a zeleniny, kompletně podzimní úroda, sazeničky, květiny, zahradnické trhy i regionální gastronomie. Podzimní flora v Olomouci na výstavišti tento týden od čtvrtku do neděle. Ve čtvrtek se tady u nás v našem rádiu v budově, odkud pro vás vysíláme, koná podzimní charitativní bazárek. Doplníme si podzimní šatník a pomůžeme opuštěným pejskům. Ve čtvrtek tak odpoledne na Blažejském náměstí 7 v Olomouci. Stavte se za námi na podzimní charitativní bazárek. A podzimní farmářské trhy budou teď o víkendu v sobotu v Hranicích. Regionální produkty, farmářské dobroty, rukodělné výrobky. Teď v sobotu na Masarykově náměstí v Hranicích mezi 10. a 16. hodinou. Potkáme se tady.
0: Rádio Metropole. Kam vyrazit?
2: Plánujete víkend? Hledáte přehled akcí a zábavy pro Olomouc a okolí? Akce Zábava! Váš tištěný měsíčník má pro vás nové číslo. Právě teď je na všech distribučních místech. Chcete se dostat i vy k našim čtenářům a posluchačům? Vaše akce, inzerce, tisk, online, rádia, vše vyřídíte přes redakce zavináč akcezabava.cz.
3: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
4: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
5: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
6: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
5: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
6: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
11: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
12: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
13: Zima klepe na dveře. Otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
14: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky.

0: Sport.cz. Spravodajský report z Olomouckého kraje.
1: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO Protivanov se nedostane. vpo.cz.
2: Radio Metropole
0: a dopolední chill. Baby, let's go! V chillu, nestresuj se a nasaj nejlepší vibe.
2: Metropole.

0: Metropole.
1: Protože s námi se nemusíš bát, že ti dojdou data zrovna v tom nejlepším. Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 11 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
0: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás aktuální informace. Ztracenou seniorku hledá v Olomouci policie. Policisté pátrají po 82leté Aně Račanské, která trpí demencí a nevrátila se domů. Naposledy byla viděna v pondělí v podvečer na Horním náměstí a rodině se neozvala. Pohřešovaná seniorka je asi 160 cm vysoká, má hubenou postavu, hnědé vlasy a na sobě tmavou bundu a rifle a béžovou kabelku. Lidé mohou jakékoliv informace o jejím výskytu podat na lince 150. Hasiči zlikvidovali požár v Šumperku a už znají i příčinu. K požáru je dnes ubytovené ve městě vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil na střechu. Hasiči evakuovali 14 lidí.
4: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
3: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. Zásadní zpráva k budoucímu úseku D35. Ministerstvo dopravy oznámilo, že zakázkovou soutěž na stavbu úseku z Opatovce do Mohelnice vyhrálo stavební sdružení Via Aliance 35. Práce na 35-kilometrovém úseku by mohly začít ještě letos. Útok na nákladní lodě v Černém moři. Neznámé drony zasáhly 2 nákladní lodě v ekonomické zóně Bulharska. Plavidlo Alfa Vatan plující pod žluto-zelenou vlajkou Toga se po zásahu potopilo. Druhá loď Able plující pod žluto-modrou vlajkou Palau začala po zásahu hořet. Po námořnicích z první lodi se pátrá a posádku druhé lodi se podařilo zachránit. Původ útočících dronů i přesný rozsah tragédie se zjišťují.
1: Sport.
3: O svůj první titul na turnaji ATP v letošní sezóně bude hrát elitní tenista prostějovského klubu Jiří Lehečka. Čeká ho náročný zápas o trofej turnaje ATP v Tokiu. Ve finále podniku vyzve nasazenou jedničku Španěla Alcaraze. Nyní po 11. hodině.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Tak co baví léto? Ještě vás to baví? Ještě si ho užíváte? Víme, jak bude. Dnes i zítra polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami kolem 20. A pak prakticky ze dne na den na Moravě nastane pravý podzim. Ve čtvrtek od západu čekáme déšť a taky se má ochladit. Konkrétně v pátek a o víkendu naměříme maximálně 13 až 15 stupňů.
6: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci je policejní hlídka, na Dolní Novosadské, taky na dálnici D46, na exitu Olšany u Prostějova nebo v Mostkovicích na Prostějovské. Kontrola je také na Konicku, na silnici Buděcko-Kandia a nebo na Šumpersku v Hrabišíně. A pozor, úklid odpadků a čištění vozovek dneska probíhá ve Šternberku, a to konkrétně na Jivavské a na Olomoucké. Tak sledujte cestu a komplikace nemají šanci. A my už jedeme dál.
7: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Rádio Metropole

0: taky žít.
1: Jsme rádi, že jste s námi. Úterý běží na plné obrátky a my si za malou chvíli otevřeme téma, které se dotýká každého z nás. Zaměříme se na vztahy a na to, jak obrovskou sílu má úplně obyčejné děkování za maličkosti. Probereme, jak drobná gesta dokážou udržet v partnerství pohodu a předejít zbytečným stereotypům. Mějte fajn čas a užijte si hezké chvíle se svými blízkými u poslechu našeho rádia.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva.cz.
3: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
4: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
5: Ahoj, Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot, lístek ke svobodě.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás.

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
2: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
3: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Haná. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
4: Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment, děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mubea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na pracemubea.cz. Mubea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny Gumcare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro.

0: šetřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
1: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
2: Nízké ceny, to je Chytrart. Datart.
3: Viděl jsi to?
4: A co, jako?
3: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
4: No má bejt.
3: No tobě přijde normální, že se tady jezdí žlutý kontejner.
4: No jak se má si dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
3: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
4: Radši dopíjat ti to petku vytřídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některý plasty využívají při výrobě cementu?
5: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Třiďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na NN.cz. NN. Na vás záleží.
7: Radio Metropole.
8: Radio Metropole.

0: Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 12 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu tak plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz.
1: Prostějov aktuálně.
2: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem dnes stanula 33letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává ve vazbě. Téma dále sledujeme.
0: Sport.
2: Poslední mač ve skupině. Česká fotbalová reprezentace do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace o mistrovství Evropy. Lvíčata od 18.30 vyzvou Portugalsko. To už má jistý přímý postup. Naše mladé fotbalisty čeká ještě listopadová baráž.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Pronostika říká, že když je teplý říjen, čeká nás studený listopad. Víme, jak bude. To teplejší počasí tady máme ještě dnes a zítra. Odpoledne zhruba 20 stupňů a k tomu většinou polojasno se sluníčkem. Výraznější změna nastane ve čtvrtek, kdy od západu čekáme déšť a pak i ochlazení. Zatím to vypadá tak, že v pátek a o víkendu naměříme maximálně 15 stupňů.
4: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že policejní hlídky máme v Olomouci, na Brněnské a na Velkomoravské, v Olomouci taky tento týden omezení na Lipenské a na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Jinak nehodu máme hlášenou na Kroměřížsku, je to na silnici 50, jak je ta odbočka na Střílky, jde o srážku dvou dodávek, na místě jsou záchranáři. Rozhodně dávejte pozor na cestu a poslouchejte dál, s námi pojedete bez nehod a bez pokut.
1: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
5: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: Rádio Metropole. Metropole.
1: Děkujeme, že vám dělá společnost zrovna naše vysílání. Úterní den utíká docela rychle, člověk se možná ani nestihne podívat do kalendáře. Proto vám už za chvíli povíme, kdo má dneska svátek a připomeneme si i pár zajímavostí, které se k dnešnímu datu vážou. Pohodový poslech a hezké odpoledne vám přeje celý náš rádiový tým.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov, plumlov.zámek.cz.
3: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
4: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
3: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Radio Metropole.

0: Metropole právě dnes.
1: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
2: Pojďme se vzít a zbavme se plán.
1: A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě oprášil jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským Orlojem. Jdeme na to.
3: Hanuši, podle legendy si postavil pražský Orloj.
4: Já?
3: Ne ty, mistr Hanuš!
4: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
3: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na Orloji.
4: Tak to jsme v loji.
3: Hodiny nám tykají.

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Posloucháš?
4: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 13 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. Neo Beauty Clinic CZ.
0: Jsme tvoji hudební kámoši, kteří ti dělají společnost, ať už si kdekoliv. OK, automatické hudební streamy jsou fajn, ale my ti občas i něco řekneme. A to se cení.
1: Rádio Metropole.

0: Váš rádio Metropole. Metropole. Bylo 13 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
1: Posloucháte aktuality, děkujeme vám za to. Cyklista vjel na kruháč, ale už z něj nevyjel. Dopravní nehodu kola a auta v Olomouci řeší policie od včerejšího odpoledne. Cyklista vjel na okružní křižovatku mezi ulicemi Lazecká a Jarmily Glázarové a nedal přednost přijíždějícímu osobnímu automobilu. Co pak se stalo dál?
2: Cyklista po nárazu do čelního skla upadl na komunikaci mezi dvě stojící vozidla, která v tu chvíli stála před okružní křižovatkou od ulice Jarmily Glázarové, přičemž došlo k jejich poškození. Jeho jízdní kolo skončilo v pravém příkopu. Během nehody došlo ke zranění cyklisty, který byl předán do péče lékařů.
1: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
0: Olomouc aktuálně.
1: Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. Toto a další témata dnes v týdeníku Kroměřížska. Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30 milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit už na jaře. Sport. Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
0: Rádio Metropole, co na sebe.
3: Víme, jak bude, víme, že babí léto v našem regionu pokračuje. Nadprůměrně teplé počasí tady budeme mít ještě dnes a zítra. Nejčastěji naměříme 19 až 22 stupňů. Na horách je taky příjemně. V Jeseníkách máme tento týden kolem 16. A výhledově ve čtvrtek od západu čekáme přehánky a déšť a v pátek navíc ochlazení. No, na tričko už to nebude.
4: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
3: Víme, jak se jezdí tady, víme, že menší bouračku máme v Olomouci na Lazecké, jak je ta restaurace Pětka, je to ťukanec dvou osobáků. Policejní hlídku nám hlásíte, když se jede z Olomouce na Bohuňovice u toho železničního přejezdu anebo kousek od Mohelnice v obci Stavenice. A pozor, větší nehoda aktuálně v Blansku v ulici Sadová. Je tady neprůjezdný jeden pruh a protože je to srážka osobáku s motorkářem a je to i se zraněním, na místě probíhají záchranné práce. Tak na sebe dávejte pozor, šťastnou cestu a ať máte na semaforu vždycky zelenou.
5: Bramak má 60 let. 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.

jsme moc rádi, že jste s námi. Za malou chvíli u nás přivítáme hosta, se kterým probereme chystanou podzimní Floru Olomouc. Zjistíme, na jaké téma výstavy se letos můžeme na výstavišti těšit a co všechno si pro návštěvníky pořadatelé připravili. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou podzimní náladu.

0: vedniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat. Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Malosa Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malosa Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. malosa.cz.
3: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let, půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
4: No nekecej.
6: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
7: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel. Brněnská 57, Olomouc.
8: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit loďi v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžovat. No tak nic, no.
9: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
10: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní šeba kapřičky pro kočky, drůbeží výběr 72 kusů se slevou 13% za 759 korun. Allegro Days jen do 18. října.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
14: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
15: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datartu.
16: Přímo bychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
15: A co je Chytrárt?
16: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
15: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
17: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datart.
18: Posloucháš?
19: Radio Mef.

0: Jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Posloucháš?
2: Radio Metropole.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den, vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocia, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, do gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe, kulinárske show, floristické show tu budú, pre deti je ten program v centrálnej expozícii, takisto bude tu detské atrakcie na letnej scéne, saláš so zvieratkami, deti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Flóru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnejšie samozrejme a potom priamo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na fóru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
4: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Obi. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc, dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
8: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
9: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
8: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
9: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradí do ruky.cz.
10: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
11: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
10: Dnes musíte vybrat.
11: Mám tady pro vás předvýběr.
10: Rozšíříme výběr.
11: Dvojnásobíme investice.
12: Přijmete to riziko?
10: Ale je to na vás.
13: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
14: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
15: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
0: Tvoje odpoledne.
3: Tvoje rádio.
0: Rádio Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 14 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství v odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, obchodní akademie v Prostějově a průmyslovka v Šumperku. Informuje o tom Olomoucký kraj.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong, naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře, lépe dopadlo pouze 19. Německo.
1: Sport.
3: Svou podzimní sérii zápasů dnes uzavírá česká fotbalová reprezentace. Po třech porážkách vyzve v Lize národů Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denny se pokusí poprvé bodovat. Utkání ve Wembley začíná ve 20:45.
0: Rádio Metropole. To na sebe. Tak co babí léto? Ještě vás to baví? Ještě si ho užíváte? Víme, jak bude. Dnes i zítra polojasno se sluníčkem a s odpoledními teplotami kolem 20. A pak prakticky ze dne na den na Moravě nastane pravý podzim. Ve čtvrtek od západu čekáme déšť a taky se má ochladit. Konkrétně v pátek a o víkendu naměříme maximálně 13 až 15 stupňů.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou z vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Rádio Metropole. Za volantem.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme tento týden omezení na Lipenské a taky na Nových Sadech na ulici Jeremiášova. Policejní hlídku nám hlásíte na obchvatu Olomouce na dálnici D35, když se jede kolem Nemilan a taky na exitu u Olympie. Hlídka je také v Dubu nad Moravou na ulici Tyršova. A pozor, nehodu máme na Prostějovsku v Hrdibořicích, tak tady opatrně. Ať jedete kamkoliv s naším rádiem, my vám přejeme hlavně šťastnou cestu.
4: Pěkný den na cestách vám přeje firma Autorolný.
5: Autorizovaný servis a prodej náhradních dílů značky Jeep. www.autorolny.cz.
1: Rádio Metropole.
2: Víc muziky, víc energie.
0: Víc energie.

0: Top osobnosti kraje. Představujeme vám zajímavé osobnosti našeho regionu. Tento týden od pondělí do pátku po 10. nebo po 16. hodině s Petrem Vránou o životě, relaxu, osobních hodnotách a městu Přerov i o tom, kde to pro něj znamená být doma. Top osobnosti kraje. Jedině na tomto rádiu.
1: Rádio Metropole.
2: Tvoje odpoledne.
1: Tvoje rádio.
2: Metropole.

0: díky, že posloucháte zrovna naše vysílání. U nás na Hané se toho pořád děje spoustu, my to ale sledujeme za vás a do 20 minut vám přineseme to nejdůležitější, o čem se právě píše na regionálních webech. Projdeme čerstvé zprávy i zajímavá témata z vašeho okolí. Do té doby si v našem vysílání můžete užívat další parádní pecky.
1: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Šternberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým I a dvojitým B.cz.
2: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s krupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik Tech najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun a pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
5: Milé dámy, zapište si do kalendáře.

0: Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
2: Promění.
1: A v novou sukínku?
2: Promění.
1: A v paraplíčko?
2: Promění.
1: I na obal pro pastelky?
2: I v obal.
1: A v baťůžek?
2: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
3: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
1: Tak já jdu tu petlahe vytřídit. Tatí? A...
2: Běž už.
3: Více na cestaodpadu.cz.
4: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
5: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
6: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
7: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
8: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
9: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
11: Tohle je Radio Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak od nás víte, blíží se podzimní flóra. Letos představí Dary naší země. Kompletní program a veškeré praktické informace k téhleté akci najdeme na olomouc.cz. Prostějov hlásí další dopravní omezení. Jak píše report CZ, narazíme na ně v lokalitě ulic Šárka a Okružní. A co pro nás má nový týdeník Kroměřížska? Tématem aktuálního vydání je umělá inteligence. Co myslíte, je to nepostradatelný pomocník nebo nebezpečná hrozba? A taky si můžeme přečíst rozhovor se členy školní kapely Musical Fever. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. S námi jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
3: Pracuješ ve výrobě a chceš změnu? Přijď do Mobea Prostějov. Hledáme seřizovače a další výrobní pozice. Mrkni na práce Mobea.cz. Mobea Prostějov. Pořádná práce, pořádná výplata.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
6: Ti kyberšmejdi zas***ni nikdy nespí, ale pan Prokoukl taky ne. Když si nejsi jistý, klikni na panprokoukl.cz. Pomůže, poradí, kyberšmejda odhalí. Ve dne v noci. Panprokoukl.cz. Bezpečný je zdarma, pro tebe, prostě pro všechny. Tvůj štít proti kyberpodvodům, panprokoukl.cz. Olomoucký kraj a policie dávají stránce panprokoukl.cz 12 bodů z 10.
7: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
8: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Olomoucký report CZ.
11: Pořád se něco děje.
10: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
12: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
11: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
0: Radio Metropole.
10: Protože my jsme jako tvůj DJ na přání.
13: Teda skoro na přání.
10: Občas zahrajeme i to, co ti zrovna proletělo hlavou.
14: Čistá telepatie.

0: Zkusí si u nás, poslechne něco svého, ty si tam najdeš to svoje a možná se shodnete i na nějaké oldies hitovce. Spojujeme generace.
1: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 15 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz
1: Rádio Metropole, Olomoucký report.
3: Právě teď a pro vás aktuální informace. Ztracenou seniorku hledá v Olomouci policie. Policisté pátrají po 82leté Aně Račanské, která trpí demencí a nevrátila se domů. Naposledy byla viděna v pondělí v podvečer na Horním náměstí a rodině se neozvala. Pohřešovaná seniorka je asi 160 cm vysoká, má hubenou postavu, hnědé vlasy a na sobě tmavou bundu a rifle a béžovou kabelku. Lidé mohou jakékoliv informace o jejím výskytu podat na lince 150. Hasiči zlikvidovali požár v Šumperku a už znají i příčinu. K požáru je dnes ubytovené ve městě vyrazilo 6 jednotek hasičů dnes před 3 hodinou ráno. Hořel tu pokoj a oheň se rozšířil na střechu. Hasiči evakuovali 14 lidí.
4: S pomocí dvou automobilových žebříků jsme rozebrali konstrukci střechy, vyhledali jsme ohniska a dohasili jsme je. Pro obyvatele ubytovny jsme zajistili evakuační autobus a část z nich jsme přepravili do náhradního ubytování. Ještě bych doplnila, že dle našeho vyšetřovatele se škoda vyšplhá přes 1 000 000 korun, ale budeme ji ještě upřesňovat. Příčinou požáru byla nedbalost při kouření cigarety.
3: Doplnila za hasiče Olomouckého kraje mluvčí Lucie Balážová. O další krok se přiblížila stavba nového úseku dálnice D35. Ministerstvo dopravy oznámilo, že výběrko na stavbu úseku Mohelnice Opatovec vyhrálo sdružení Via Alliance 35. Stavba úseku by mohla začít ještě letos.
5: Dostavba tohoto úseku může dokončit východní dálniční spojení Čech a Moravy a především uleví obcím, kterým dnes prochází doprava po stávající silnici 1/35. Dálnice D35 se také stane alternativou pro přetíženou dálnici D1.
3: Dodal pro ČTK mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
0: Sport.
3: Nevyšlo to. Elitní hráč prostějovského tenisového klubu Jiří Lehečka titul na turnaji ATP v Tokiu nezískal. V úterním finále na tvrdém povrchu podlehl světové trojce a španělskému obhájci turnajového titulu Carlosi Alcarazovi po setech 6-7 a 4-6.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
6: Babí léto pokračuje, taky zítra nás čekají v našem regionu příjemné teploty okolo 20 stupňů Celsia a k tomu polojasná obloha a mírný vítr. Ve čtvrtek naměříme podobně, ale počítáme taky s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností. V pátek by mělo přijít ochlazení k 15 stupňům Celsia a podobně naměříme taky během víkendu.
7: Žádné nástroje, jen čistá energie 5 skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
1: Rádio Metropole. Za volantem.
6: Bourá se na trase Bruntál Horní Životice. Jde o nehodu osobáku a motocyklu se zraněním, ale úsekem se dá opatrně projet. Na nehodu dvou osobních aut pak pozor i na Holešovské ulici v Bystřici pod Hostýnem, no a na dálnici 46 z Olomouce na Vyškov, pak na exitu Prostějov sever opatrně, válí se tu zbytky pneumatiky. Šťastnou cestu!
8: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
1: Rádio Metropole. Víc muziky.

tebou je Rádio Metropole. Máme pro tebe další skvělý úlovek. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Udičku dnes nahodíme na sever Čech, konkrétně do Ústí nad Labem. Zdejší interpret Will Eiffel totiž vydal novou desku. Je to živý záznam koncertu s názvem Tajný koncert. Nahrávka pochází z letního solového vystoupení v ústeckém Tajném studiu. Nahrávací studio se mělo stěhovat a tak tam Will Eiffel na rozloučenou zorganizoval menší koncert a nahrál ho. O mix a mastering se pak postaral Jan Brambůrek. Na desce najdeme průřez akustickou verzí songů celé Eiffelovy tvorby, včetně songu Auzig Blues, který si teď společně pustíme. Tohle je Auzig Blues Live od Willa Eiffela.

0: Moc díky, že s námi trávíte úterní čas. Pokud už pomalu přemýšlíte, čím si zpříjemnit tento týden a třeba i víkend, za chvíli pro vás máme několik skvělých tipů z celého kraje. Podíváme se na zajímavé akce i místa, kde se dá po práci příjemně vypnout. Přejeme skvělý den a dobrou náladu.
1: Zima klepe na dveře, ale chodí ráda oknem. Tak tu zasklenou díru ve zdi vyřešte dřív, než bude pozdě, a buďte v pohodě. Přes okna z VPO protivanov se nedostane. vpo.cz.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
2: No nekecej.
4: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
5: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroen a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
6: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva CZ.
7: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nilutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
8: Máte dlažbu plnou spár, ve kterých mizí drobné i dobrá nálada? Velkoformátová dlažba Best Brilla má minimum spár, 5 barev a rovnou hranu pro snadnou údržbu. Tloušťka až 80 mm, co udrží i auto. Nejlepší dlažba Best Brilla.
9: Stačí si vybrat ve stavebninách Izomat. Izomat.cz.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Halloween na zámku Plumlov už tuto sobotu. Velká halloweenská show, prohlídky strašidelného sklepení s oživlými duchy a strašidly, strašidelná diskotéka, malování na obličej, tvořivá dílna, soutěže, prostě zábava pro celou rodinu. Sobota od 13 hodin na zámku Plumlov. Plumlov.zámek.cz.
12: Vezmi svůj osud do vlastních rukou. Zapoj se do soutěže s Allegro Smart a hraj o milion korun, iPhony a mnoho dalších cen. Akce trvá do 8. listopadu. Podrobnosti najdeš v pravidlech na allegro.cz/smart/soutěž.
13: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
14: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7. večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
15: Radio Metropole.
16: Nehrajem si, hrajem jinak.
15: Metropole.
16: Prostě jinak.

0: jízdu bez nehod i bez kolon vám přeje AAA Auto Olomouc. Největší prodejce ujetých aut v regionu s nabídkou až 350 vozů na jednom místě.
1: Rádio Metropole.
2: Olomouc 92 a hranice 107 FM.

0: Radio Metropole. Kam vyrazit?
1: Kolem nás se toho také tento týden děje opravdu hodně a vy se ovšem dozvíte. V Olomouci od čtvrtka do neděle podzimní flora, přehlídka toho nejlepšího ovoce a zeleniny, kompletně podzimní úroda, sazeničky, květiny, zahradnické trhy i regionální gastronomie. Podzimní flora v Olomouci na výstavišti tento týden od čtvrtku do neděle. Ve čtvrtek se tady u nás v našem rádiu v budově, odkud pro vás vysíláme, koná podzimní charitativní bazárek. Doplníme si podzimní šatník a pomůžeme opuštěným pejskům. Ve čtvrtek tak odpoledne na Blažejském náměstí 7 v Olomouci. Stavte se za námi na podzimní charitativní bazárek. A podzimní farmářské trhy budou teď o víkendu v sobotu v Hranicích. Regionální produkty, farmářské dobroty, rukodělné výrobky,

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 16 hodin.
2: Rádio Metropole. Olomoucký report.
3: Posloucháte aktuality, děkujeme vám za to. Cyklista vjel na kruháč, ale už z něj nevyjel. Dopravní nehodu kola a auta v Olomouci řeší policie od včerejšího odpoledne. Cyklista vjel na okružní křižovatku mezi ulicemi Lazecká a Jarmilik Lazarové a nedal přednost přijíždějícímu osobnímu automobilu. Co pak se stalo dál?
4: Cyklista po nárazu do čelního skla upadl na komunikaci mezi dvě stojící vozidla, která v tu chvíli stála před okružní křižovatkou od ulice Jarmily Lazarové, přičemž došlo k jejich poškození. Jeho jízdní kolo skončilo v pravém příkopu. Během nehody došlo ke zranění cyklisty, který byl předán do péče lékařů.
3: Vysvětlil za policii vrchní inspektor Jaroslav Herzán.
0: Olomouc aktuálně.
3: Nový tvar bude mít do budoucna křižovatka ulic Dobrovského Dlouhá a Václava III. V Olomouci u Žižkových kasáren. Je tu pro řidiče složité napojování. Město a Olomoucký kraj tu tak plánují vznik téčkové křižovatky. Podrobnosti má web report.cz. Na pultech je dnes nové vydání týdeníku Kroměřížska. Tématem vydání je umělá inteligence. Představuje pohledy na AI, zda je v současnosti nepostradatelným pomocníkem nebo nebezpečnou hrozbou. Toto a další témata dnes v týdeníku Kroměřížska. Zlepšení bydlení v Blansku. Město chystá revitalizaci sídliště Zborovce za více než 50 milionů korun. Na obnovu silnic, chodníků i zeleně a vznik herních prvků pro děti získá 30 milionovou dotaci. Do úprav se chce pustit už na jaře.
1: Sport.
3: Poslední mač ve skupině. Česká fotbalová reprezentace do 21 let dnes zakončí skupinovou fázi kvalifikace o mistrovství Evropy. Lvíčata od 18.30 vyzvou Portugalsko. To už má jistý přímý postup. Naše mladé fotbalisty čeká ještě listopadová baráž.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
5: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
6: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
0: Rádio Metropole. Za volantem.
5: Připomínáme nehodu osobního auta motorky se zraněním na Opavské na cestě z Bruntálu na Horní Životice. Dá se tu ale opatrně projet. Pozor i za Hlušovicemi na cestě na Bohuňovice. Tady je nehoda osobního auta, ale i zde se dá dostat. Přejeme vám pohodovou jízdu a šťastnou cestu na každou vlnu.
0: Pěkný den na cestách vám přeje společnost Autorolný.
7: Autorizovaný prodej a servis vozů Fiat a Fiat Profesionál. www.autorolný.cz

0: osobnosti kraje. Hostem u mikrofonu je Petr Vrána a my se ptáme, o čem dokážete nadšeně vyprávět celé hodiny, aniž by to jakkoliv souviselo s vaší prací.
1: Tak je to asi o přírodě, o horách. Jsem lyžař od svých 3 let a mám rád nejen sjezdové lyžování, ale tím, jak stárnu, tak mám rád i procházky po horách a ski alp. Takže na toto téma já se strašně rád bavím se svými přáteli, protože už jsem absolvoval několik i takových turistických expedic na ski alpech. Třeba se mi líbilo strašně v Kyrgyzstánu a o tom já se opravdu dokážu bavit možná hodiny.
0: Jaký byl váš poslední velký zážitek, ať už cestovatelský, kulturní nebo sportovní, který ve vás zanechal silný dojem?
1: Já tím, co dělám, tak těch zážitků mám opravdu hodně a možná i za den poměrně hodně. V Přerově se toho děje poměrně dost a měli jsme třeba skvělý festival Velká Morava, měli jsme perfektní městské hody a to jsou zážitky, na které já vzpomínám, protože se dějí v mojem milovaném městě a je tam skvělá kultura, vystoupení, potkávám se s lidma, to jsou pro mě důležité zážitky.
0: Říká Petr Vrána, děkujeme.
2: Radio Metropole
3: a odpolední chill. Ideální soundtrack k odchodu ze školy.

0: že jste s námi. Úterý běží na plné obrátky a my si za malou chvíli otevřeme téma, které se dotýká každého z nás. Zaměříme se na vztahy a na to, jak obrovskou sílu má úplně obyčejné děkování za maličkosti. Probereme, jak drobná gesta dokážou udržet v partnerství pohodu a předejít zbytečným stereotypům. Mějte fajn čas a užijte si hezké chvíle se svými blízkými u poslechu našeho rádia.
1: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
2: Malos Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. Malos Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Caries Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí?
5: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
6: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
8: Mám tady pro vás předvýběr a
7: rozšíříme
8: dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
7: Ale je to na vás.
9: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
12: Náš výkup je teď totální hardcore.
13: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
14: Radio Metropole.
15: Metropole.

0: nemusíš bát, že se každou chvíli spustí otravná reklama na předplatné.
1: My ty reklamy sice máme, ale díky nim ušetříš.
2: Metropole.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Děkuji. Děkuji je jedno slovo. Děkuji je 6 písmen a děkuju je nekonečno potěšení. Ano, mezi námi, přátelé, poděkovali jste dneska svému partnerovi nebo své partnerce za cokoliv, třeba za uvařenou kávu, za připravenou sváču do práce, za vynesený koš nebo třeba za to, že jenom jsou a jsou s vámi. My na začátku každého vztahu máme vždycky růžové brýle a děkujeme tomu druhému skoro za všechno, ale po letech se z maličkostí stává samozřejmost. A slovo děkuju se pomalu vytrácí. Otázka zní, proč to změnit? Protože je dokázáno, že lidé, kteří se cítí oceňovaní a kteří slyší děkuju, bývají ve vztahu spokojenější a jistější. Pocit, že si nás druhý všímá, může pomáhat také při hádkách nebo při finančním stresu. Zkuste proto jednoduchý vztahový experiment. Děkujme si doma za obyčejné věci a uvidíte, co to s vámi udělá. Uvidíte, jak se doma rázem pročistí vzduch. Slovo děkuju, děkuji nebo díky je zdarma. Zabere vteřinu, maximálně dvě, a jeho význam je k nezaplacení. Děkujeme, že posloucháte.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
2: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.
3: To snad ne, já se na to vys***u. A Kučka je zase fuč.
4: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka tí najde a navíc pohlídá její výkon.
3: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
4: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jivavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na naradidoruky.cz.
5: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
6: Profesore, zas ten váš Olprán.
7: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
6: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
7: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
8: Konec roku se blíží. Oslavte ho s vaší firmou u nás na Baldovci. Prostorná stylová restaurace, vynikající gastronomie, venkovní adrenalinové zážitky i relaxace v našem wellness centru. Už 30 let jsme tu pro vás. U nás není nic problém. Těšíme se na vás na Baldovci. Baldovec.cz.
9: Hej lidi, máme pro vás epesní slevy na okna a dveře z VPO Protivanov. Chcete vědět kolik? No tak to je v pohodě. Zjistíte to jednoduše na vpo.cz.
10: Zdravíčko, sousede. Založíte mě? Já jsem se rozhodl proměnit lodžii v úžasnou zimní zahradu a ještě bychom chtěli zmanžet. No tak nic, no.
11: Půjčte si raději u nás. Komerční banka. Více na kb.cz.
12: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
0: Tvoje odpoledne.
13: Tvoje rádio.
0: Rádio.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 17 hodin.
2: Neo Beauty Clinic. Moderní estetická medicína a plastická chirurgie. Zastavte čas a dopřejte si špičkovou péči. neobeautyclinic.cz.
0: Radio Metropole. Olomoucký report.
3: Je čas na přehled událostí. Blíží se podzimní výstava Flora Olomouc s heslem Dary naší země. Začíná tento čtvrtek a potrvá do neděle. Na olomouckém výstavišti nabídne expozici ovoce, zeleniny a květin a bohatý doprovodný program a trhy.
0: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kampaň, která hledá nové dárce krve, zabírá. Kampaň Olomouckého kraje a Českého červeného kříže Tvůrci zítřka za první měsíc přilákala 100 dárců krve, z toho polovina darovala poprvé. Projekt Olomouckého kraje motivuje k dárcovství hlavně středoškoláky. Nejúspěšnější škola získá od hejtmanství za dárcovství odměnu 500 000 korun. Aktuálně mají nejvíce dárců Uničovské gymnázium, obchodní akademie v Prostějově a průmyslovka v Šumperku. Informuje o tom Olomoucký kraj.
0: Vysíláme aktuální zprávy.
3: Česká ekonomika se zlepšuje. V indexu ekonomické svobody jsme se posunuli o 12 příček na 23. místo ze 165 sledovaných států světa. K lepšímu hodnocení pomohla především nižší inflace a stabilizace měny. Jak píše ČTK, nejsvobodnější ekonomikou světa zůstává dál Hongkong, naopak nejhůř je na tom Venezuela. V rámci střední části Evropy se Česko vedlo velmi dobře, lépe dopadlo pouze 19. Německo.
0: Sport.
3: Svou podzimní sérii zápasů dnes uzavírá česká fotbalová reprezentace. Po třech porážkách vyzve v Lize národů Anglii. Pod vedením nového kouče Santiho Denny se pokusí poprvé bodovat. Utkání ve Wembley začíná ve 20:45.
0: Radio Metropole. Co na sebe.
4: 18 hodin a 19 minut, tak to je čas dnešního západu slunce pro Olomouc. No a zítra potom sluníčko vyjde přesně v 7. Víme, jak bude. Ve středu polojasno s teplotami okolo 20 stupňů Celsia, čtvrtek přinese vyšší oblačnost, dešťové přehánky, ale teploměry budou i nadále ukazovat okolo 20. V pátek a o víkendu nás potom čeká ochlazení na 15 stupňů.
5: Žádné nástroje, jen čistá energie pěti skvělých hlasů. Stars Sing. Když hlasy září. Červený kostel Olomouc 18. listopadu večer. Vstupenky na smsticket.cz.
0: Radio Metropole. Za volantem.
4: Zdravíme za volant a neseme rychlé dopravní zprávy. Bourá se na Smržické ulici v Kostelci na Hané. Jde o nehodu dvou osobních aut s policií na místě a opatrně se dá projet. No a připomínáme i bouračku osobáku s motocyklem se zraněním za Bruntálem na cestě na Horní Životice. Taky v tomto úseku ale řidiči opatrně projedou bez zdržení. Přejeme vám šťastnou cestu.
6: Bramak má 60 let, 30% sleva i 30 let záruka platí na celou střechu. 30 a 30 je 60. Kalkulace na webu zdarma.
0: Radio Metropole. Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: že vám dělá společnost zrovna naše vysílání. Úterní den utíká docela rychle, člověk se možná ani nestihne podívat do kalendáře. Proto vám už za chvíli povíme, kdo má dneska svátek a připomeneme si i pár zajímavostí, které se k dnešnímu datu vážou. Pohodový poslech a hezké odpoledne vám přeje celý náš rádiový tým.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Ochutnali jste už náš chalupářský bochník. Poctivý chléb s křupavou kůrkou s vůní domova. Příběh pečiva CZ.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Aby vám bylo tepleji i v chladných dnech. V Kik teď najdete dámské pletené pulovry v různých barvách a provedeních od 249 korun. A pro děti už od 199 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Víc v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
4: Dentální hygiena v Kaja Klinik v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty na dentální hygienu a bělení zubů. Dopřejte svým zubům profesionální a moderní přístup. Objednejte se včas na caiaklinik.cz v Olomouci.
5: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
6: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
5: No nekecej.
7: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
8: Vaše cesta začíná u Motomorava, jediného autorizovaného prodejce vozů Citroën a Opel, Brněnská 57, Olomouc.
9: Dámy, je čas provětrat šatníky a udělat si radost. Podzimní bazárek v rádiu Haná je tady. Dámské oblečení, doplňky a boty, vše bude. Přijďte ve čtvrtek 8. října od 14 do 18 hodin na Blažejské náměstí 7 v Olomouci. Čeká vás

0: www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Datart je zpátky. Znovu pro vás otevíráme naši prodejnu. Od čtvrtka nás najdete v Olomouci v nákupním parku Hana. Přijďte si vybrat z naší široké nabídky elektra. S Richardem si navíc své zboží můžete vyzvednout už do 30 minut od objednání. Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Viděl jsi to?
3: A co, jako?
2: No jak tady je ten kontejner, do kterého se třídí plasty?
3: No má bejt.
2: No tobě přijde normální, že si tady jezdí žlutej kontejner.
3: No jak se má asi dostat plastový odpad do třídičky a k recyklaci?
2: Hele, nedělej ze mě cementa, jo.
3: Radši dopí a jdi to Petkovi třídit, aby se vrátila zrecyklovaná. Třeba jako nová láhev, nebo tahle reflexní vesta. Jo a to jsi věděl, že se některé plasty využívají při výrobě cementu?
4: Dejte plastu šanci na nový život. Má to smysl. Přijďte odpad. Eko.com. Více na cestaodpadu.cz.
5: Olomoucký report CZ.
6: Pořád se něco děje.
5: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
7: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
6: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Radio Metropole.

0: Každý cool projekt, každý moderní dům, útulná kavárna nebo ikonická stavba má jedno společné. Musel je někdo postavit. Dnes se podíváme na základní pilíř celého stavebnictví. Obor zedník. Všechno, co kolem sebe vidíte, od rodinných domů přes moderní bytové komplexy až po velké průmyslové haly, vzniká pod rukama šikovných zedníků. Dnešní zedničina už zdaleka není jen o Maltě. Je to moderní obor, kde pracujete s novými materiály, izolačními systémy i přesnými laserovými technologiemi. Chceš vidět, jak pod tvýma rukama roste nový svět a mít jistotu skvěle placené práce na celý život? Olomoucký kraj navíc tento klíčový obor podporuje krajskými stipendii, takže si vyděláváš už během studia. Podpoř svou budoucnost a postav se na vlastní nohy. Chceš stavět budoucnost, mít v životě jistotu a dělat práci, co má skvělý zvuk i peníze? Řemeslo žije a poctivá práce je cool. Pojď studovat obor zedník.
1: Metropole právě dnes.
2: Je úterý 6. října a kalendář nám dneska sestavuje docela zajímavý program. Je Světový den architektury, den trenérů, den nudlí a také den milovníků česneku. Takže dnešní úkol, začneme stavět dům, potrénujeme a za odměnu si dáme třeba i nudle a česnekové čipsy. Hlavně pak na někoho nemluvme zblízka. Kulatých 40 let dnes slaví brněnská rodačka, zpěvačka Tereza Kernlová.
3: Pojďme se vzít a zbavme se.
2: A přesně o 10 let starší, má tedy 50, je Martin Kocián z Lunetiku, se kterým Lunetik na vzpomínkovém koncertě oprášili jejich největší hity. A svátek má jedno z nejvzácnějších jmen našeho kalendáře. Hanuš, v Česku jich máme jenom pár stovek a s naší sváteční hymnou vzpomínáme na toho nejslavnějšího, na legendárního mistra Hanuše, jehož příběh je po staletí spojený s pražským Orlojem. Jdeme na to.
4: Hanuši, podle legendy si postavil pražský Orloj.
5: Já?
4: Ne ty, mistr Hanuš!
5: To jo, byl to frajer. Expert na všechny hodiny. Hodí se do každé rodiny.
4: Hanušové se dnes rojí, jak apoštolové na Orloji.
5: Tak to jsme v loji.
4: Hodiny nám tykají, Hanušové se usmívají.
5: A

0: Hanušové, ať jste stejně šikovní jako legendární mistr Hanuš.
1: Kterému pověst připisovala pražský orloj. Všechno nejlepší.
2: Metropole právě dnes.
3: Toužíte po bílých zubech? Trápí vás zubní kámen? Jsme tu pro vás. Centrum dentální hygieny GumCare v Olomouci. Kde bělíme zuby? V Olomouci na ulici Palackého pod magistrátem v budově na Miro. Svítíme modře. Gumcare.cz.
4: To snad ne, já se na to vysku. A Kučka je zase fuč.
5: Tak jdi už konečně do Milwaukee. Jejich apka ti najde a navíc pohlídá její výkon.
4: Si děláš kozy. A kde to Milwaukee mají?
5: Ve Šternberku, v prodejně nářadí Todd Group na Jívavské. Samej profi Verzeig. Víš co, mrkni rovnou na náradidoruky.cz.
6: Jedině Sezako z Olomouce vám doma vyřeší ucpaný odpad nebo vyveze žumpu, ale čistí také nádrže sacím bagrem a odváží nebezpečné odpady. Jedině Sezako.
7: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
8: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
7: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
9: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
10: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
11: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
12: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla. Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
10: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
11: No, to určitě.
13: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v, CZ.
14: Ahoj, tady Kubo Rousek, frontman skupiny Elahana Revival. Zvu vás na náš koncert už tuto středu 7. října od 7 večer v olomouckém klubu Arx na Nových Sadech. Přijďte si užít skvělou muziku a potkat se s Honzou Vašířem a jeho partou. Vstup je zdarma. Těšíme se na vás.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot nám stále drží. Dnes hrajeme o téměř 3 miliardy. To si přece nemůžete nechat ujít. Je to šance být na věky za vodou. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě www.olomouc.cz.
19: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřováky ta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
20: Radio Metropole.
21: Jsme jako taková hudební krabička poslední záchrany.
22: Když ti vypadne net, nebo se vybije mobil,
21: my ti pořád budeme hrát ty nejlepší pecky.
22: Vysíláme vzduchem po FM vlnách. Zdarma a neomezeně.
20: Metropole.

0: Rádio Metropole.
1: Tak co? Zajímá tě, co se děje, jaké bude počasí a kudy je nejlepší jet? Super, jdem na to. Posloucháš Rádio Metropole.
0: Metropole.
1: Bylo 18 hodin. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
1: Prostějov aktuálně.
2: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává v vazbě. Téma dále sledujeme.
0: Sport.
2: Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
1: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Babí léto pokračuje, taky zítra nás čekají v našem regionu příjemné teploty okolo 20 stupňů Celsia a k tomu polojasná obloha a mírný vítr. Ve čtvrtek naměříme podobně, ale počítáme taky s dešťovými přeháňkami a s vyšší oblačností. V pátek by mělo přijít ochlazení k 15 stupňům Celsia a podobně naměříme taky během víkendu.
1: Rádio Metropole za volantem.
3: Dopravní nehoda se vyšetřuje na obchvatu Svitav u Lačnova. Při výjezdu z pole se tu převrátil traktor. Policisté to vyšetřují a projet se dá kyvadlově jedním jízdním pruhem, no a aktuálně bez zdržení. No a i nadále se vyšetřuje taky dopravní nehoda osobního auta a motocyklu na trase Bruntál Horní Životice. Tady to bylo se zraněním, nicméně i zde už je průjezd možný bez záseku. Ať už máte namířeno kamkoliv, dojeďte dobře.
0: Radio Metropole.
1: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: jsme moc rádi, že jste s námi. Za malou chvíli u nás přivítáme hosta, se kterým probereme chystanou podzimní Floru Olomouc. Zjistíme, na jaké téma výstavy se letos můžeme na výstavišti těšit a co všechno si pro návštěvníky pořadatelé připravili. Přejeme vám příjemný poslech a skvělou podzimní náladu.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva.cz.
2: MLS Holice uvádí příběh. Před 100 lety malá dílna. Dnes jméno, které zná svět. Naše generátory pohánějí nemocnice, letiště i ropné plošiny od Evropy až po Afriku. Nahané máme domov, ve světě své místo. A teď hledáme právě vás. MLS Holice. Silná tradice, jistá budoucnost. mls.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová kýta bez kosti v ceně 59,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 19,90. A dušená šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Podzim patří Flóře. Od 8. do 11. října vás výstaviště Flóra Olomouc zve na Horty Komplex. Objevte expozici Dary naší země, zahradnické trhy a festival dobrého jídla Olima. A v centru Olomouce na vás čekají také 3 rozkvetlé památky. Ovoce, zelenina, květiny, vůně a barvy podzimu, to všechno na jednom místě. Flóra Olomouc, Horty Komplex.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
7: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
6: Dnes musíte vybrat.
7: Mám tady pro vás předvýběr.
6: Rozšíříme
7: výběr. Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
6: Ale je to na vás.
8: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
9: Posloucháš?
10: Radio Metropole.

0: nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavišti čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je Dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocia, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckým sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto bude tu dětské atrakcie na letnej scéně, saláš so zvieratkami. Děti sa budú môcť odviezť na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc, kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstavě.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní typ už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole.
4: Hledáte dárek, který opravdu potěší? Darujte poctivé delikatesy Via Delicia pro blízké přátelé i obchodní partnery. Více na viadelicia.cz.
5: Hledáte stabilní zaměstnání s jistotou příjmu a možností růstu? Ve správě silnic Olomouckého kraje najdete zázemí, kde si váží odvedené práce a podporují profesní rozvoj. Správa silnic Olomouckého kraje nabízí pestrou škálu pracovních příležitostí. Ať už jste zkušený řidič, technik nebo hledáte administrativní pozici, pošlete životopis a přidejte se k týmu, který se stará o bezpečné a plynulé cesty. Pozice na webu Správa silnic Olomouckého kraje.

0: webniny.
1: Široký sortiment, vyškolený personál, 40 prodejen a e-shop. Stačí si vybrat Izomat stavebniny. www.izomat.cz.
2: Život je o emocích a šanzon je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
3: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
4: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
5: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
4: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
6: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabíjačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
7: Posloucháš?
8: Radio Metropole.

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 19 hodin. Radio Metropole. Co na sebe.
2: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.

0: díky, že posloucháte zrovna naše vysílání. U nás na Hané se toho pořád děje spoustu, my to ale sledujeme za vás a do 20 minut vám přineseme to nejdůležitější, o čem se právě píše na regionálních webech. Projdeme čerstvé zprávy i zajímavá témata z vašeho okolí. Do té doby si v našem vysílání můžete užívat další parádní pecky.
1: Nová zubní ordinace v centru Olomouce. Kaja Klinik přijímá nové pacienty. Moderní péče, příjemné prostředí a smlouvy se zdravotními pojišťovnami. Objednejte se ještě dnes na caiaklinik.cz v Olomouci.
2: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Nělutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
3: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
4: Olomoucká pekárna Penam peče pro Hano už 50 let. Ochutnali jste už náš makový a tvarohový závinek Hanka? Příběh pečiva.cz.
5: Profesore, zas ten váš Olprán.
6: Ano, mají teď speciální akci na elektrokola už od 15 tisíc. Dětská kola od 4 tisíc a dospělá od 5 tisíc.
5: Takže všichni pro kolo na Olprán.cz nebo do podnikové prodejny na Libušině 101 v Olomouci.
6: Přesně tak, budoucnost čeká. Olprán.cz.
7: Makáte naplno v práci, jste domácí kutil nebo vyrážíte do terénu? V Ardonu vás oblékneme od hlavy až k patě. Ve čtvrtek 15. října startuje velký den v prodejně Ardon Přerov. Čeká vás exkluzivní sleva 25% na kompletní sortiment, dárky k nákupu i parádní servis. Oblečení a obuv, co vás nenechají ve štychu. Čtvrtek 15. října prodejna Ardon Přerov naproti Oby. Přijďte si pro svůj kousek. Ardon, pracovní a volnočasové oblečení a obuv.
8: Tati, a promění se vytříděná petlahev v novou s mým oblíbeným džusíkem?
9: Promění.
8: A v novou sukínku?
9: Promění.
8: A v paraplíčko?
9: Promění.
8: I na obal pro pastelky?
9: I v obal.
8: A v baťůžek?
9: Ano, v tohle všechno se můžou petky proměnit.
10: Z vytříděných petlahví může vzniknout mnoho užitečných věcí. Má to smysl. Cítte plasty.
8: Tak já jdu tu petlahev vytřídit. Tati, a...
9: Běž už.
10: Více na cestaodpadu.cz.
11: Finální výprodej ve velkém stylu. Výprodej značkové obuvi ve Sportissimu právě vrcholí. Vyberte si boty na sport i volný čas už od 299 korun. Nakupujte na prodejnách nebo online. Sportissimo. Život v pohybu.
12: Zima klepe na dveře, otevřete ji ve vlastnoručně upleteném svetru. V galanterii Bivoj Kolář najdete krásné příze na pletení a háčkování, na svetry, šály i čepice. A pro předvánoční tvoření filc, vousy i očička na veselé skřídky. U Bivoje všechno je. Olomouc, Prostějov a Šternberg.
13: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
14: Radio Metropole.
15: Děláme to jinak.

0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek.
1: Jak od nás víte, blíží se podzimní flóra. Letos představí Dary naší země. Kompletní program a veškeré praktické informace k téhleté akci najdeme na olomouc.cz. Prostějov hlásí další dopravní omezení. Jak píše report CZ, narazíme na ně v lokalitě ulic Šárka a Okružní. A co pro nás má nový týdeník Kroměřížska? Tématem aktuálního vydání je umělá inteligence. Co myslíte, je to nepostradatelný pomocník nebo nebezpečná hrozba? A taky si můžeme přečíst rozhovor se členy školní kapely Musical Fever. Týdeník Kroměřížska vychází každé úterý. S námi jste na té správné vlně. Tady vždycky víme, co se děje v našem regionu.
0: Rádio Metropole a podcast pro dnešek. Rádio Metropole.
2: Metropole.

podporuješ lokální rádio a lidi, co s láskou vybírají hudbu právě pro tebe. A občas si u toho i sami zatančí ve studiu. Metropole.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 20 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tahle část bude vzpomínkou na jednoho z největších vizionářů elektronické hudby, Aviciho. Jeho schopnost spojit chytlavé melodie s taneční energií změnila hudební svět navždy. I když už tu s námi není, jeho hudba žije dál a stále inspiruje nové generace. Avici byl mistrem vyprávění příběhů beze slov, jen skrz tóny a beaty, které rozproudily miliony srdcí po celém světě.

0: Radio Metropole.
1: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Stefan M. je DJ a producent, který ve své hudbě míchá moderní taneční rytmy s chytlavými melodiemi a svěžím groove. Jeho skladby

0: Život je o emocích a šanson je jejich nejčistší podobou. Jmenuji se Renata Dressler a já vás zvu na svůj recital 14. října do kina Metropol. Světové hity, autorské písně a atmosféra, která vás pohltí. Nechte se unést na vlně emocí. Olomouci, vidíme se už ve středu 14. října.
1: Renata Dressler a světové šanzony v kině Metropol Olomouc 14. října. Předprodej na kinometropol.cz.
2: Milé dámy, zapište si do kalendáře

0: a miska. Stavte se za námi od 14 do 18 hodin. Více na www.radiohana.cz. Těšíme se na vás.
1: Olomoucká pekárna Penam slaví 50 let. Půl století poctivé chuti a vůně čerstvého pečiva. Tradice, která chutná pořád dobře. Příběh pečiva CZ.
2: Olomoucký report CZ.
3: Pořád se něco děje.
2: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: I na dovolené můžete mít přehled, proto sledujte aktuální dění v našem regionu.
3: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Tohle je
2: Radio Metropol.

0: Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. A teď tu máme Miley Cyrus, která prošla od dětské hvězdy k plnohodnotné popové ikoně. Miley.

0: Radio Metropole.
1: Top Music. Top Radio. Metropole.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti představujeme KLF, britské duo, které svými inovativními skladbami významně ovlivnilo acid house scénu 90. let a dál. Jejich hudba je jako ta jízda časem, která tě vezme do světa elektroniky plného energie a překvapení. KLF jsou jako ti kamarádi, co ti vždycky přinesou pořádnou dávku taneční inovace a radosti. Zůstaň naladěný, protože Metropole

0: Posloucháš? Radio Metropole.
1: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska ti přinášíme Offenbach. Francouzské DJské duo, které vládne taneční scéně svými chytlavými beaty a energickými melodiemi. Jejich hudba je jako pořádná dávka letní party, která tě rozhýbe a zvedne náladu. Offenbach jsou jako ti kámoši, co ti vždycky připraví playlist plný hitů, co prostě musíš slyšet. Jejich styl je moderní, taneční a plný groove. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje

0: Posloucháš Radio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 21 hodin.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Ava Max je americká zpěvačka, která do popové scény přináší silný hlas a energii, co tě dostane do varu. Její styl je jako pořádná dávka adrenalinu, který tě nenechá sedět. Poslouchat Avu znamená být součástí nejlepší párty, kde je každý moment plný emocí. Tak zůstaň naladěnej, protože na metropoli tě čeká

tebou je Rádio Metropole. Máme pro tebe další skvělý úlovek. Z rybníčku české hudební scény vytahuju kousky, které jste možná neslyšeli, ale určitě byste měli. Udičku dnes nahodíme na sever Čech, konkrétně do Ústí nad Labem. Zdejší interpret Will Eiffel totiž vydal novou desku. Je to živý záznam koncertu s názvem Tajný koncert. Nahrávka pochází z letního solového vystoupení v ústeckém Tajném studiu. Nahrávací studio se mělo stěhovat a tak tam Will Eiffel na rozloučenou zorganizoval menší koncert a nahrál ho. O mix a mastering se pak postaral Jan Brambůrek. Na desce najdeme průřez akustickou verzí songů celé Eiffelovy tvorby, včetně songu Auzig Blues, který si teď společně pustíme. Tohle je Auzig Blues Live od Willa Eiffela.

0: Fresh Radio Metropole.
1: Taneční rádio z Olomouce.
0: Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstává

0: Přijďte tuto sobotu od 10 hodin do Hranic na podzimní farmářské trhy. Masarykovo náměstí provoní sýry, medovina, valašské frgály, domácí chléb a zabijačkové dobroty. Připravený je bohatý hudební program, ukázky řemesel, stánky s farmářskými a regionálními výrobky. Více na kulturahranice.cz.
1: Zveme vás na koncert Adama Ďurici. Zatancuj si se mnou. Mandolína, Milutujem a další hity zazní v akustické podobě už 25. listopadu ve Společenském domě Prostějov. Adam Ďurica, akustické turné. Blíž, intimněji a silněji než kdykoliv předtím. Vstupenky na ticketlife.cz.
2: Hezký den vám přeje nejlepší adresa ve městě. www.olomouc.cz.
3: Posloucháš?
4: Radio Metropole.

Tady je tvoje Metropole. Dneska představujeme The Colors, italskou kapelu, která kombinuje rock, pop a energii do skvělého mixu. Jejich hudba je jako pořádná dávka adrenalinu, která tě rozhýbe a zvedne náladu. The Colors jsou jako kámoši, kteří tě nikdy nenechají smutným a vždycky přinesou pořádnou porci zábavy. Jejich skladby se rychle dostaly do srdcí posluchačů a jejich koncerty jsou plné energie a charisma. Pokud chceš zažít pořádnou hudební jízdu, je tohle ta pravá parta. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože

0: Váš rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 22 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje Metropole. A dneska se zaměříme na německého zpěváka jménem Michael Schulte. Jehož hlas a písně jsou plné emocí a energie. Michael umí propojit pop s nádechem folku. Vytváří skladby, které osloví jak srdcem, tak i uchem. Jeho hudba je jako pohodová jízda, na kterou se rád vracíš. Tak zůstaň naladěný, protože na Metropoli pro tebe máme další příběhy.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představíme Trinix, elektronické duo, které ve svých skladbách spojuje pulzující beaty a chytlavé melodie. Jejich hudba je ideální na párty i chillování, protože dokáže rozhýbat tělo i mysl. Trinix jsou jako ti kámoši, co ti vždycky přinesou dobrou náladu a energii, ať si kdekoliv. Jejich styl je moderní a svěží, což z nich dělá jednu z nejzajímavějších elektronických kapel dneška. Zůstaň naladěný na Metropoli, protože pro tebe máme další hudební lahůdky.

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Bylo 23 hodin.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky. Víc energie. Víc energie.

Tady je tvoje metropole. Dneska ti představujeme Elle Darlington. Zpěvačku, která svým hlasem dokáže proměnit jakýkoliv track v nezapomenutelný zážitek. Její styl je svěží, emotivní a plný energie, která tě chytí za srdce i nohy zároveň. Elle je jako ta kamarádka, co ti zaspívá přesně to, co potřebuješ slyšet a ještě tě rozhýbe. Připrav se na spojení skvělých melodií a tanečních beatů. Zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje hudební kouzlo. Radio Metropole.

Tady je tvoje metropole. Dneska tě vezmeme do světa Lost Frequencies, belgického DJe a producenta, který dokáže ze vzduchu udělat beat a z beatu náladu. Jeho melodický deep house tě přenese na pláž, i když sedíš ve špičce v tramvaj. Lost Frequencies je jako kámoš, co ti bez řečí podá drink a pustí tě na vlnu klidu a pohody. Jeho písně nejsou jen o rytmu, ale i o pocitu. Ať už chceš tančit, snít nebo jen vypnout. Tak nevypínej rádio a zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme ještě spoustu tanečních

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Začíná další reklamní rozhovor. Olomouc tento týden žije podzimní etapou výstavy Flora a protože chceme vědět, co všechno nás letos na výstavě čeká, rovnou tam voláme. A telefon nám zvedla PR manažerka paní Monika Tomášovičová. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Moniko, je to tady. Od kdy do kdy letošní podzimní Flora probíhá, na co všechno se můžeme těšit?
2: Takže letošní Flora Olomouc Hortikomplex probíhá od 8. do 11. října, od čtvrtka do neděle, každý den vlastně od 9. do 17. hodiny. Akurát v nedeľu do 16. hodiny. Môžete sa tešiť hlavne na centrálnu expozíciu, ktorej ústredné téma je dary naší zemne. Je to prezentácia českej profesionálnej zahradníckej produkcie s akcentáciou na českú značku ovocie, zelenina s rodokmeňom, česká kvetina a česká rostlina. Pre návštevníkov bude zaujímavý, tak si myslím, dosť gastronomický festival Olima. Takisto bude aj moravský cukrárenský šampionát. Ďalej zaujímavé sú samozrejme podzimné zahradnícke trhy, kde bude viac než 200 predajcov s bohatým zahradníckym sortimentom.
1: Výborně, podzimní Flora Olomouc tento týden od čtvrtka do neděle. Možná si někdo říká, já nemám zahradu a kytkám nerozumím, flora není pro mě. No, proč je to omyl? Co si na výstavišti užije i člověk, který není zahrádkář?
2: Budu tu probíhat na pavilóně A, ale aj na sambe. Kulinárské show, floristické show tu budou. Pre děti je ten program v centrálnej expozícii. Takisto budou tu dětské atrakcie na letnej scéně. Saláš so zvieratkami. Děti sa budou moct odvěst na koníkoch.
1: Co vstupenky na podzimní Floru Olomouc? Kde najdeme za kolik?
2: Vstupenky pred výstavou online, vstupné je výhodnější samozřejmě a potom přímo na výstave.
1: Říká Monika Tomášovičová z výstaviště Flora Olomouc, takže jestli přemýšlíte, co podniknout tento týden od čtvrtka do neděle, podzimní tip už máte, podzimní Flora Olomouc. Děkujeme, zdravíme na Floru a těšíme se.
2: Děkuji, nashledanou.
1: Reklamní rozhovor končí a my jedeme dál.
0: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání. Radio Metropole.
3: Radio Metropole. Radio Metropole.
0: Taneční radio z Olomouce.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si poslechneme Toni Braxton, legendární americkou zpěvačku, která svou hlubokou a sametovou barvou hlasu okouzlila celý svět.

Tady je tvoje Metropole. Dneska si pustíme MKE, amerického producenta, DJe a remixéra, který v taneční hudbě míchá house s kytlavými melodiemi a groovem. Jeho skladby jsou jako ten kámoš, co ti na mejdanu vždycky pustí ten správný track, aby ses rozhýbal. MK je známý svým svěžím stylem a schopností dodat energii každé party. Zůstaň naladěný, protože Metropole

Tady je tvoje Metropole. Dneska ti pustíme Deep End, nizozemského producenta, který umí Deep House zabalit do příběhu a emocí. Jeho skladby jsou jako večerní rozjímání u moře. Jemné, chytlavé a zároveň taneční. Deep End je jako kamarád, co ti přinese klid i pohyb zároveň. Jeho styl spojuje melodii s rytmem tak, že se těžko chce zůstat v klidu. Tak zůstaň naladěný, protože Metropole dneska servíruje zvukové pohlazení, které tě roztančí. What can pull you from the edge, give you life and take your breath, what can make you leave and make you stay?

0: Posloucháš Rádio Metropole.
1: Metropole.
0: Byla půlnoc. Rádio Metropole. Olomoucký report.
2: Máme tu pro vás další aktuality. Pojďme do Olomouce. Vracíme se k otravě v bývalém pivovaru v Olomouci Holici. Červnovou hromadnou otravu oxidem uhelnatým dál vyšetřují policisté. Nově oznámili, že událost prověřují pro podezření z usmrcení z nedbalosti. Dosud však nikoho neobvinili, píše ČTK. Připomeneme, že zdrojem úniku jedovatého plynu bylo čerpadlo používané při bouracích pracích, které tam prováděli. Plyn zasáhl 7 dělníků, z toho 2 museli být resuscitováni a jeden muž svým zraněním nakonec podlehl.
0: Prostějov aktuálně.
2: Bezpečí pro děti v prostějovské místní části Doma Myslice. Město tu nechá dooplotit dětské hřiště v ulici Na Splávku. Oplocení má zabránit tomu, aby děti z hřiště vybíhaly přes keře přímo na přilehlou ulici. 158krát bodla a řízla do svého milého. Před brněnským krajským soudem stanula 33letá Lucie Hrdová, obžalovaná z vraždy a pokusu o vraždu. Žena loni v listopadu na ubytovně v Jevišovicích na Znojemsku ubodala svého milence. Ještě předtím loni v červnu schodila jiného muže z mostu. U soudu se přiznala s tím, že ji k činům navedla imaginární kamarádka. Za zvlášť surové útoky jí hrozí až doživotní trest. Nyní zůstává v vazbě. Téma dále sledujeme.
1: Sport.
2: Náročný duel zvládla olomoucká rodačka tenistka Karolína Muchová na turnaji WTA v Pekingu. Na tvrdém povrchu vyzvala bývalou světovou jedničku Japonku Osakaovou a nakonec bitvu trvající skoro 3 hodiny vybojovala 2-1 na sety. Karolína tak postoupila do čtvrtfinále.
0: Rádio Metropole. To na sebe.
3: Jakou předpověď hlásí meteorologové v našem regionu na středu? I nadále polojasná obloha, mírný vítr a příjemná teplota okolo 20 stupňů Celsia. Ve čtvrtek nám teploměry budou ukazovat podobně, ale přidá se taky vyšší oblačnost a dešťové přehánky. Od pátku potom přijde ochlazení na 15 stupňů a stejně naměříme i v sobotu a v neděli.
1: Radio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
4: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska si představíme Felixe Jéna, německého DJe a producenta známého svým svěžím house zvukem. Felix vytváří skladby, které tě rozhýbou a zároveň potěší svou melodičností. Jeho hudba je jako pozvánka na letní party, kde se dobře bavíš s přáteli. Felix Jén je jako ten kamarád, co nikdy nesklame. Zůstaň naladěný, protože na Metropoli máme další taneční hity.

Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska se nám představí Ale Farben, německý DJ a producent, který do své hudby míchá barevné tóny houseu a elektroniky. Jeho sety jsou jako duha po letním dešti. Svěží, barevné a plné pozitivní energie. Ale Farben je jako ten kamarád, co ti přinese playlist na každý den v týdnu,

tady je tvoje metropole. Dneska tě čeká Norman Dorey, francouzský DJ a producent, který svými tanečními skladbami rozproudí každou scénu. Jeho hudba je jako pořádná jízda plná energie, chytlavých melodií a pozitivní nálady. Norman Dorey je jako ten kámoš, co ti na

0: Posloucháš Rádio Metropole. Metropole. Byla jedna hodina.
1: Rádio Metropole.
0: Víc muziky, víc energie. Víc energie.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. A tady je kluk z Nizozemska, co umí roztančit každou party, i kdyby si ji měl jen v obýváku. Sam Felt je Mr. Chill and Deep House. Jeho melodie jsou jako příjemný letní vánek, co ti hladí duši. Když ho posloucháš, máš pocit, že jsi někde na pláži s koktejlem v ruce. I když jsi zrovna v práci nebo ve škole. Jeho hudba je ideální mix relaxu a energie.

0: Rádio Metropole.
1: Rádio Metropole.
2: Olé, tady je tvoje Metropole. Dneska to rozjedeme s Davidem Guettou, francouzským DJem a producentem, který se stal jedním z největších jmen taneční hudby. Jeho beaty rozhýbou každou party a jeho skladby jsou synonymem pro energii a dobrou náladu. David Guetta je jako kamarád, co tě nikdy nenechá sedět. Vždycky přinese pořádnou dávku rytmu a zábavy. Pokud chceš vědět, jak na pořádnou taneční jízdu, zůstaň naladěný, protože na Metropoliti přineseme víc skvělých hitů a příběhů.

Tady je tvoje metropole. Vintage Culture je brazilský DJ a producent, který umí do taneční hudby přinést takovou vášeň a groove, že to prostě chytne každého. Jeho zvuk je jako slunečný.

0: Posloucháš? Radio
1: Metropole. Olé, tady je tvoje Metropole. Declan J. Donovan je britský zpěvák a skladatel. Jehož hudba je plná citů a krásných melodií, které tě zahřejí na duši.

Tady je tvoje metropole. Charlie Puth je americký zpěvák a skladatel. Jehož melodie tě chytí za srdce a vokály hladí jako nejlepší kamarád. Jeho